0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
4: Já jsem Díša.
3: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
5: Pojďte Nuli. Dál.
4: Dobrý den.
5: Prosím. Posaďte se.
4: Děkuji.
5: Tak to budeme točit.
4: Opravdu?
5: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
4: Ano.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do hřiči, ty hňupe. To si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honziku, tudy, z druhé strany.
3: To je pravda. Díky. Erno, ty stěrače a ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidím.
1: Klaxon troubí.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace.

DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Břeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
3: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
3: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
1: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Hele, Vlado.
4: No?
3: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
4: A je to vodorovně nebo svislé?
3: No, vodorovně.
4: Tak to bude pusa.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
8: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Poslanci přehlasovali koaliční většinou senátní veto předlohy, která má nahradit od listopadu nynější zákon o státní službě. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě. Se zadlužujícím rozpočtem postupuje proti vlastnímu programovému prohlášení. Měla by ho změnit a předstoupit přes poslance s žádostí o důvěru. Místopředsedové hnutí ANO považují záměr za snahu lidovců a ODS zviditelnit se před volbami. Evropská unie a Kanada směřují k novému všestrannému partnerství, které zahrne řadu oblastí od vzájemného obchodu až po strategické otázky obrany a bezpečnosti. Obě strany se tak snaží vybudovat novou a provázanější alianci, která by vyvážila globální mocenskou politiku v čele se Spojenými státy a Čínou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7.
0: Rock Radio. Počasí.
1: V Čechách bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm, postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější. K večeru pak budou od západu opět srážky ustávat a na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne ale oblačnosti začne přibývat a později se taky vyskytne déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 stupňů Celsia na západě do 32 stupňů na východě.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se řeší nehoda na exitu číslo 196 směr Praha.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci. Parádní prostředek týdne vám přeje Honza.
2: A Zuzka.
1: 6:03 ve středu 9. září. Měli bychom říct, že Anabel tu stále ještě není, ještě si pořád užívá dovolenou. Ve Francii vrací se v pátek, pokud vím, ale ne k nám.
2: Počkej, jak to, že ne?
1: No, protože v pátek teprve přijede.
2: Je takhle.
1: Ráno sem stávat nebude.
2: Ne, ráno. Ale kdyby tu Anabel byla, tak by určitě nezapomněla připomenout, že dneska je středa.
1: Děkuju. Krásný. Alice Cooper.
0: Rock Radio.

0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Honza Křížek, 11 minut po 6. přeje tekutý pisky a hezký ráno i vám. A tady Zuzance, která se právě probrala a zjistila, že jsem ve studiu. Jubi!
2: To se ještě chvíli nestane, nech mě spát.
1: Dobře, tak dobrou. Ale možná probudím někoho z vás, protože tu máme další dva lístky na traktory. Včera už jste si o ně psali velice, velice poctivě. A my nabízíme turné k 25 letům kapely Traktor 25, konkrétně zastávku v Hořicích, a to příští sobotu 19. října. Jako předkapely přijdou gratulovat Eufory a Panoptiko a je to v areálu Zahrada. Tak pokud chcete do Zahrady, do Hořic, na Traktor, Eufory a Panoptiko, napište si olupiny do našeho messengeru na Facebook a nebo do vzkazu na Instagram, že je chcete a zkuste svoje štěstí. Abyste tomu štěstíčku šli naproti, tak tam samozřejmě připište vaše telefonní číslo a protože je dneska středa, tak po 7:30 buďte na telefonu, držíme palce.
0: Rock Radio.
1: A teď už si dáme The Verve a jejich Bittersweet Symphony.

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Je 6 hodin a 19 minut a my jdeme slavit, přátelé, při středě 9. září. Dneska svátek slaví Daniela, případně Gordana, Neklan a Omar. Já už tě slyším, Zuzko. Chtěli jsme dceru pomenovat Daniela, ale nakonec se jmenuje Omar, po mámě.
2: Mně se líbí Neklan Klein, kdyby byl.
1: Neklan Klein? Pamatuj si to.
2: Dobře.
1: Neklan Klein, nech si to někam napsat, třeba tetováním na ruku.
2: Neklan.
1: To je hezký. Takže přejeme všem Danielám i Neklanům a Omarům všechno nejlepší, asi k vám pak skočím pro kebab. No a jinak dneska krásných 660, škoda, že tam nejsou 36, má britský herec Hugh Grant, král britských romantických komedií, a teďka měl v Heretikovi 2024 taky takovou krásnou hororovou roli, kde hrál taky úchylák a tomu to taky šlo. A jinak třeba kulatiny dneska má Adam Sandler, toho mám rád. Jako americký herec. Nemáš ráda Adama Sandlera?
2: No, Hugh Grant je lepší.
1: Jo, je trošku jako hezčí, Adam Sandler je taky dobrý.
2: No, jako jo, no.
1: Teďka bude Fotři Soulo 3, nový film tam hraje, myslím.
2: Aha, ne? To nevím.
1: Takže v této série myslím, že je on.
2: Jo.
1: No a co se týče muzikantů, dneska se neurodilo, je tady jenom jeden. 74 svíček na dortu bude mít britský kytarista, skladatel a studiový hráč Phil Palmer, spojený s velkýma jménama jako Eric Clapton nebo Dire Straits.

0: On Every Street, taková pohodička od Dire Straits, moc krásná záležitost. No a protože tu dneska slečna Annabelle zase není, tak by nám mohla zaspívat svůj gratulační song. Co mám dneska? 4 a 3 je 7, tak to bude tím pádem tenhle.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Já doufám, že jí to třeba aspoň budí, když se jako vyspává někde ve Francii.
2: Jako je děsivý, že jsem si nevzala sluchátka, i tak to slyším.
0: I tak se ti navalilo.
2: Ano.
0: Dobře, přátelé, vám doufám taky přejeme dobrou chuť k snídaní, za chvíli si dáme Eagles a Hotel California.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolem.

0: Všude dobře? Tak co doma?
1: Kruta, tchos!
0: Nech toho a pojď.
1: Tchos.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Pomoc. Nemůžu dýchat.
5: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
6: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdamy teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.

0: Hotel California od Eagles, minutku po 6:30 na Rock Rádiu. Je středa 9. září, čili 9.9. To je magický datum, tak já bych teďka udělal kouzlo. Čáry, máry, zprávy. A nic. Zuzko? Čáry, máry, zprávy.
1: Pusto, už máme 2 minuty, škrpál, už něco říkat.
0: Škrpál!
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
1: Hezké ráno, máme krátce po 6:30, jdeme na rychlé zprávy. Sněmovna dnes znovu posoudí rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona. Ta má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Americký prezident Donald Trump uvítal vítězství strany Alternativa pro Německo v nedělních zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Na své sociální síti Truth Social vzestup strany spojil s nespokojeností tamního obyvatelstva s německou migrační politikou. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále 4 hry na US Open. Z domácí Taylor Tancendovou porazili španělsko-americký pár 6-4-6-2 a v New Yorku můžou zkompletovat společnou sbírku triumfů ze všech Grand Slamů.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes se nejvyšší teploty budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů Celsia na východě. V Čechách bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm, naopak na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno a až odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a déšť.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 opatrně ve směru na Brno na 67. kilometru se srazily 2 osobáky.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, ty máš štěstí, že máš osobní kouzlo. Takže ty zprávy byly úplně čarovný.
1: Oh, děkuji.
0: Není zač. Neméně čarovný jsou teď Red Hoti. Hello.

0: Dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, dobrá ráno, pokud zrovna stáváte, dobrou noc, pokud jdete spát, vám přáli Red Hoti a The Side na Rock Rádiu 8 minut po půl osmí. Já tu mám, přátelé, teď jednu super pozvánku, kterou cení třeba tady Zuzka, protože má ráda kapelu Divokej Bill. Tyhle ty kluci z Úval u Prahy teďka jedou svou letní šňůru 8 divokejch, 2026, znamená to jako divokejch koncertů, ale na podzim se chystají mít problémy s erekcí, jakože vyměknout. Čeká je totiž kotlíkárna, přátelé. Kapela se na podzim vrátí do klubů a do kulturáků a odehraje tam celkem 17 akustických koncertů na kytárky napříč celou republikou. Startuje se 6. listopadu v Hradci Králové a celá šňůra končí 22. prosince v Praze ve velkém sále Lucerny. Všechno to bude, doufejme teda, fakt akusticky, pěkně dřevěný kytárky, pak je třeba na konci, nevím, spálej, opečou busty, uvidíme. Každopádně Lupeny mají na webu divokejbil.cz, tak pokud chcete na kluky se jí podívat, tak běžte, podzim bude ve znamení akustické tour. No a za chvíli, když jsme tady mluvili o Divokým Billovi, tak si dáme jejich kamarády z Rybiček 48 a jejich slibuju, že nebudu pít něco, co Zuzka nikdy v životě nevysloví.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Tři sestry Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Faktury, faktury, faktury.
10: Trápí vás factoring?
9: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
10: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
9: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
10: Acema pokryje jakékoliv financování.
9: No, tak to beru.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Je 6 hodin a 50 minut, za 10 minut budou zprávy a Zuzka má něco navíc.
2: Žena z Číny přišla s neobvyklým nápadem, jak se dostat do intimní blízkosti svého oblíbeného herce. Mm-hmm. Zaplatila výrobu seriálu, do něhož se sama obsadila a ve scénáři si vymínila přes 60 scén, ve kterých se svým idolem líbá.
1: Jako jenom proto, aby odsucávala někoho, kdo se jí líbil v telce.
2: Přesně tak.
1: Tak zorganizovala seriál, natáčení.
2: Ano, ano. Pak teda byla trošku zklamaná, protože nakonec z toho seriálu asi 20 epizod vystřihli, protože nebyly úplně vhodný, že to trošku s těma líbačkama jako přeháněla. A i ten herec si stěžoval, že jako se mu to zdálo už trošičku jako za hranou. No ale oni to pustili do světa, ten seriál. A vlastně tím se to proslavilo, protože ty diváci si pak stěžovali, že vlastně vůbec nedával smysl, protože prostě byla epizoda, pak najednou nebyla nějaká, protože tam prostě byly nějaký nevhodný scény a pak byla další a vůbec si nevěděl, jako kde ten děj pokračuje a co se tam děje.
1: No tak tam bylo důležitý, že se tam líbají, ne?
2: No asi to bylo celý jenom o tom, no.
1: Mě by zajímalo, co tam mohlo být tak jako nevhodnýho, co je špatného na tom, když někdo při líbání honí, za mě dobrý.
2: Super.
0: Rock Radio.
1: Jdem na muziku, Kerni, Exploze.

0: Aerosmith zpívají na Rock Rádiu prasáckou písničku Falling in Love is Hard on the Knees. Zamilovat se je těžký, když klečíš na kolenou, což je pravda. Za chvíli bude 7. hodina raní, dáme si další zprávy se Zuzkou, připomeneme vám, co vám dneska rozdáváme, pustíme nějakou další slušnou muziku a popřejeme si hezký ráno.
1: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
7: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
13: Hezké středeční ráno, máme minutu po 7 a jsou tu další zprávy. Sněmovna znovu schválila většinou vládní koalice zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Přehlasovala v úterý hlasy 104 ze 173 poslanců veto Senátu, podle něhož je změna protiústavním zásahem do kompetencí hlavy státu. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky, viněného ze založení obřího požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Prvoinstanční soud v lednu muže už podruhé zprostil obžaloby. Měl za to, že se jeho vina neprokázala. Případný konflikt v Tchaj-wanském průlivu by měl na světovou ekonomiku větší dopad než druhá světová válka. Řekl to v noci na dnešek nejvyšší americký diplomat na Tchaj-wanu Raymond Green. Nadcházející summit prezidentů Spojených států a Číny podle něj představuje příležitost předejít nedorozuměním a chybným rozhodnutím, která by mohla vést ke konfliktu. Dvě předehrávky otevřou dnes program třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Sparta nastoupí v 19 hodin v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách nejvyšší soutěži po sobě. Olomouc se v hanáckém souboji představí o hodinu dřív na stadionu jiného druholigového celku Prostějova.
14: Rock Radio. Počasí.
13: V Čechách bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm, postupně čekáme od západu déšť a přehánky četnější a k večeru budou od západu srážky ustávat a na západě bude ubývat i oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno, jasno až polojasno, odpoledne i tam začne oblačnosti přibývat a později se přidají přehánky. Nejvyšší teploty naměříme od 18 stupňů Celsia na západě do 32 stupňů na východě.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
13: Na D1 opatrně ve směru na Ostravu se řeší nehoda na 311. a půltém kilometru. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Boural se taky ve směru na Brno na 67. kilometru. Potom se srazily tři osobáky v Trutnově na Náchodské ulici. Tam je teď zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v Praze si dejte pozor na nehodu na Uhrabkově ulici.
12: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci. Ať si dneska s někým střihnete líbačku v práci, vám přeje Honza.
13: A Zuzka.
0: 7:04 ve středu 9.9. Magický datum. Já bych, Zuzko, se taky chtěl s někým líbat v práci.
13: Tak počkej na Anabel, až přijede.
0: No, já se obávám, že si můžu spíš tak maximálně políbit, víš co?
13: No, to můžeš, no.
0: Ale zase si mi udělala radost v dopravě, byla Uhrabkova ulice. Ano. Mě potěšilo, že se podíváme někam, kam se i běžně jako nepodíváme. Třeba Brno, Praha.
13: Jo.
0: Krásný.
13: Krásný. Díky.
0: No a přátelé, pokud vy byste se chtěli někam podívat příští víkend 19. září, nemáte do koho píchnout, tak v Hořicích budou vyhrávat traktoři v rámci svýho turné k 25 letům kapely. Ještě půl hodiny nám můžete psát do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram o lístky, který vám třeba někomu zadarmo rozdáme. Nezapomeňte připsat telefonní číslo. Držíme palce. No a teď už včerejší oslavenec Honza Macků alias Proteus a jeho závislosti.
14: Rock Radio.

0: Neil Young na Rock Radio s peskou Rockin' in the Free World, 13 minut po sedmí. Je středa, přátelé, jeho tam třeba, je magický datum 9.9.2026, no tak dobře, jsou tam jenom dvě devítky, jedna je teda otočená, dobře. Je 9. září a slaví se Mezinárodní den sudoku, to je pro nás lušťovky, co už blbě vidíme a po večerech si rádi hrajeme s číslama, synejma, než jsme si hráli, když nám bylo 15. Svůj svátek slaví plyšový medvíci, vídeňský řízek, nebo taky všichni báječní podivíni, protože co si budeme, je super být divnej a jiný, nejhorší je být normální vždycky, nebo říkali to některý mý divní kamarádi. A pak tu mám naprosto speciální den pro nás tady dva divný ve studiu a to je Mezinárodní den Kup knězi pivo.
1: Mě by zajímalo, kde tyhle ty dny a proč vznikají.
0: No, podle mě kněží neměli peníze na pivo, protože všichni víme, že lemtají mešní víno.
1: No.
0: Tak aby si
1: ochutnali
0: ty, který
1: taky něco dobrýho, jo, jinýho.
0: Aby se vlastně k tomu pivu dostali a bylo to podary bližního svého, pátý přikázání, nebo který to je. Je to hned vedle, nepokradeš a podaruješ manželku sousedovi. Tak si vymysleli tenhle ten den a tvou povinností je dneska pozvat kněze na pivo. A já bych jenom chtěl říct, že minulý rok se můj kamarád ženil a já jsem ho náhodou oddával. Mm-hmm. A kromě toho jsem hrál asi 6 let v rokopeře kněze Vavřince v Romeovi a Julii. Takže kdybys nevěděla, Zuzko, co dneska dělat s penězma, tak je můžeš dát do mě a do piva se mnou.
1: To je dobrý, já si radši najdu nějakého jiného kněze a pozvu ho na něco jiného.
0: Na laskonku?
1: No prostě tebe na nic nepozvu, tím jsem chtěla říct, že tebe na nic zvát nebudu, tak, tečka.
0: Takže opět moje snaha nevyšla, dobře, tak vy přátelé oslavte tenhle ten den, aspoň tak, že to pivo třeba koupíte sobě a řeknete si, já jsem stejně takovej kněz, já jsem vlastně svatý. Jdeme dál, dáme si Green Day, Holiday, prázdniny, ty bychom potřebovali na Rock Radio.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: Miroš Majda se nám prohnal éterem Rock Rádia jako lavina v 7 hodin a 23 minut. Přátelé, před 7 hodinou jsem vás zval na akustický turné kapely Divokej Bill a teď vás pozvu na další kapelu, která brázdí teďka českou kotlinu letos na festiáku Rock In, ale která tady není doma, ale bydlí u sousedů, a to jsou Horký že slíže, kapela blízká mýmu srdci, protože já mám taky v paži na lehátku. A je to neuvěřitelný, ale tyhle slovenský pankáči, už pankoví taťkové, příští rok oslavějí 35 let na scéně. A rozhodli se oslavu udělat v největší český Sokolovně, v pražský O2 aréně. Společně s týmem festivalu Rock for People budou slavit 26. listopadu roku 2027. Kapela slibuje velkolepou show, slibuje vzácný hosty a samozřejmě veškerý support, který Rock for People, kde kapela už 20 let v kuse vyhrává na každý rok na festiáku, můžou poskytnout. Tak pokud chcete taky slavit Horký že slíže a vytáhnout propocený punkový hadry ze skříně do propoceného outučka, tak máte šanci. Prodej lístků na tuhletu trachtaci pro veřejnost začíná tenhle ten pátek 11. září v 10 hodin na webu Rock for People. Horký že slíže 26. listopadu 2027 O2 Arena. A za chvíli na Rock Rádiu Kysáci Shout It Out Loud.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny.

0: vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
10: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
10: La Tropical!
12: Mami, já mám řidičák!
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Chysát si raději shout it out loud, zakřič to nahlas, minutu po půl osmí. Takže Zuzko, zprávy!
1: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Sněmovna dnes znovu posoudí rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona. Ta má podle předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Předlohu vetoval Senát. Americký prezident Donald Trump uvítal vítězství strany Alternativa pro Německo v nedělních zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Na své sociální síti Truth Social vzestup strany spojil s nespokojeností tamního obyvatelstva s německou migrační politikou. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále čtyřhry na US Open. S domácí Taylor Tancendovou porazili španělsko-americký pár 6-4-6-2.
1: Rock Radio. Počasí.
2: V Čechách bude už od začátku zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky čitnější. K večeru pak budou naopak ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno. Odpoledne začne oblačnosti přibývat a přidají se i přehánky. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 18 stupňů Celsia na západě do 32 stupňů na východě.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D7 pozor ve směru do Prahy, na výjezdu exitem číslo 75 máme hlášenou nehodu a výjezd dálnice je uzavřený. A na D8 se bouralo na exitu číslo 1.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Zuzko, díky. My už si za chvíli rozdáme dva lupeny na 19. září do Hořic na traktory. A teď si pustíme aspoň takhle defenestrace.

0: Defenestrace na Rock Rádiu s kapelou Traktor, 8 minut po půl osmí. My na Traktory rozdáváme celý týden lupeny na 19. září na příští sobotu do Hořic, kde vystoupí v rámci svého turné k 25 letům existence. No a už máme zase jednoho šťastlivce vybranýho, na jednoho šťastlivce padnul los. My mu teďka jdeme volat, takže Zuzko...
1: Mobily do ručky.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
15: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal!
16: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
19: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
0: Rock Radio. 7 hodin a 42 minut jsme zpátky a na telefonu je Veronika z Hradce Králové. Verčo, dobré ráno
1: dobré
0: přejeme.
1: Dobré ráno.
20: Krásný ránko přeju.
0: My tě zdravíme. Prosím tě, Veru, ty jsi psala, že by Traktoři byly hezký zakončení letní sezóny, ale pak jsi ještě psala, že už 15 let se staráš o chuťové pohárky návštěvníků koncertů a festivalů ve Víravě. Prosím tě, no. O co jde? Co teda vlastně děláš?
20: No tak stojím u grilu, co je zrovna potřeba. Většinou grilovaná kejca, bůčíče, krkovička, prostě u masa. Ježiši. To, co dokáže jedí.
0: No, normálně, člověče, se mi začínají zbíhat sliny. Já jsem už jako snídal, měl jsem sladkou snídaní, ale jako třeba takový bůčíček z grilu, to bych asi spolknul, jako. Já si myslím, že teda Zuzku tady asi tolik neočaruješ tím masem.
1: Mně ne, no a máte tam pivo?
20: No tak ale jako dobrý.
1: No tak to by šlo.
20: To je základ, bez toho to nejde.
0: A prosím tě, potkala ses někdy už s traktorama? Přišli si někdy na klobásku nebo na nějakou kejtičku?
20: Tak úplně ne, ale já osobně jsem se s nima potkala, ale jídlo se dává stranou, no, ne úplně u nás u stánku.
0: Jo, takže dostali to někde potom sebou na cestu v krabičce.
20: Ne, tak jako ty mají svý zázemíčko tam.
0: Já vím. No a prosím tě, byla jsi někdy v Hořicích se podívat na nějakém koncertě už?
20: No tam jsem se nikdy dostala, protože vždycky makám na té výravě každý rok.
0: Takže letos?
20: Takže jako letos to bude premiéra.
0: Letos konečně premiéra, takže nákup 20 kil hořických trubiček a k tomu koncert traktorů. Něco takového.
20: Tak je to skvělý. To jako fakt jsem to nečekala, že padnelo zrovna na mě, no, protože já to znám akorát z téhletý jedné strany, tak být pod pódiem zase bude příjemná změna teda.
0: Že se nebudeš muset o nic starat a budeš si moc to jenom užít.
20: Tak, zapařit.
0: No a prosím tě, kdo si to užije s tebou?
20: No určitě dcera. Ta je miluje, 12-letá, no.
0: Yeah. Že máš 12-letou rockerku doma?
20: No jasně.
0: Ty jo. A taky má ráda maso, nebo je to tady model Zuzka, že jí jenom zelený?
20: Ne, to je masožravec, no jasně, to se povedla.
0: Tak Zuzko to teď trošku možná urazilo, ale...
20: Ne, to nebylo jako nic vezmím, ale prostě rokeři a maso, to je prostě k sobě maso, pivo.
0: Ano, já s tím naprosto souhlasím, souzním. Veru, prosím tě, přejeme ti krásný ráno, moc si to s dcerou užijte, klidně nám potom napiš, jaký to bylo, pošli nějaký fotky. Samozřejmě držíme palce, ať to hezky na výravě funguje, tak dál, jak to fungovalo doteď. Užívej si letní sezóny, užívej si muziku, užívej si kapely a jinak se měj krásně.
20: Vy taky se mějte krásně, já moc děkuju. Hezký den.
1: Užij si to, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: A teď už je tu Nirvana, Come As You Are.

0: Cheaper Women, vypalovačka od Airborne na Rock Radio 9 minut před 8 hodinou raní. Do 8 toho úplně moc nestihneme, ale něco, co stihnout musíme, je zjistit, jestli tady pan Marcel se má v té garáži dobře.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Znáte obec Bulhary? Ta se nachází na jednom z nejkrásnějších míst u nás, na pomezí Valticko-Lednického areálu a Pálavy na břehu Dyje. Je to z ní jen kousek na Nové Mlýny, prostě jedno z nejlepších míst, kde trávit letní dovolenou. A teď si představte, že by tahle krásná dědina během 10 let zmizela z mapy, že by každý rok zemřela desetina z jejich 720 obyvatel. Hrozná představa, že? A přesto motorkářsky netak vzdálená. 720 motorkářů totiž zahynulo na tuzemských silnicích za posledních 10 let, tedy celé mnou zmíněné Bulhary. Tak praví statistika a data policie České republiky. Když se to řekne takhle sečtené, působí tahle statistika přímo hrůzostrašně. Nejčastější příčina dopravních nehod motocyklistů je stále stejná. Nepřiměřená rychlost, která stojí za téměř 300 fatálních nehod. A stejná je v tomto případě i ta nejohroženější skupina. Jsou to řidiči do 25 let. Svou roli v tom hraje i nevyježděnost, protože hned druhou nejčastější příčinou smrtelných nehod, za kterými stojí motorkáři, je nezvládnutí motocyklu. Ale hned druhou nejohroženější skupinou jsou jezdci mezi 35 a 44 lety. Tady je zase dost častý sebeklám, že už umím úplně všechno. Další statistiky najdete na webu novinky.cz, ze kterého jsem čerpal, ale věřte tomu, není to moc fajn čtení. Jenže je nutné. Suma sumárum, až budete příště vyjíždět, myslete na ty Bulhary.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu 8:02. Lynyrd Skynyrd dohráli klasiku všech klasik. Sweet Home Alabama, pecka z roku 1973. My se za chvíli transportujeme zase do letošního roku 2026, do dnešního dne 9. září, aby jsme si řekli další zprávy se Zuzkou hned po 8. A pak si dáme ještě nějakou slušnou muziku a popřejeme opět pěkný ráno.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
13: Hezké ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Poslanci přehlasovali koaliční většinou senátní veto předlohy. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě. Se zadlužujícím se rozpočtem postupuje proti vládnímu programovému prohlášení. Měla by ho změnit a předstoupit před poslance s žádostí o důvěru. Evropská unie a Kanada směřují k novému všestrannému partnerství, které zahrne řadu oblastí od vzájemného obchodu až po strategické otázky obrany a bezpečnosti. Obě strany se tak snaží vybudovat novou a provázanější alianci, která by vyvážila globální mocenskou politiku v čele se Spojenými státy a Čínou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7.
12: Rock Radio. Počasí.
13: V Čechách dnes bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně čekáme od západu dešť a přehánky četnější a až k večeru budou ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečno. Odpoledne ale začne oblačnosti přibývat a později i tam se přidají přehánky nebo i lokální bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 stupňů Celsia na západě do 32 stupňů Celsia na východě.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Na D1 opatrně na nájezdu směr Praha exitem číslo 49 máme tam hlášenou nehodu. V Praze se bouralo na Husické ulici, kde auto narazilo do zdi, a na D7 je uzavřený výjezd exitem 75 směr Praha, tak tam opatrně.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci. Abyste dneska měli co nejpohodovější a nejkratší pracovní den, vám přeje Honza
2: a Zuzka.
1: 3 minuty po 8 hodině raní ve středu 9.9. s dnešním magickým datem, ale tady bez magický paní Anabel, která stále ještě brázdí, co to je?
2: Francii. Bretaň.
1: Bretaň. Já nevím, jestli ještě Bretaň, nebo už jsou někde jinde, člověče.
2: Jo, to taky nevím.
1: Ona pořád tak cestuje někde, tak jako kočujou. Jediný, co jí chybí, je maringotka.
2: To jo, no.
1: Což se jí samozřejmě zeptáme a ona nás pak za to spackuje. Přátelé, hezký ráno, dneska je středa 9. je významný den, protože roku 1971 vyšla jedna ze zásadních desek hudební historie, a to Imagine od Johna Lennona, kde se zpívá Imagine all the people lonely far away, něco takového tam je určitě.
2: Far away, away.
1: Takže far away, away, tak jí zdravíme a posíláme jí Imagine, který teda tady bohužel teď ale není, tak se místo toho dáme Vanastovky, Lži, sex a prachy. Kdyby John Lennon byl Čech a žil teď, tak by určitě hrál něco takového.

0: The Rasmus a jejich October and April feats Annette Olsen na Rock Radio v 8 hodin a 11 minut. Dneska je středa, 9. září, a já tady mám teďka zase jednu zajímavost s kapelama, tak Zuzko, jestli chceš, poslouchej, jestli ne, tak se dál usmívej. 9. září roku 92 se na vyhlášení MTV Music Awards potkali kapely Nirvana a Guns N' Roses. Zpěvák Axl Rose byl obrovský fanoušek Nirvány, bohužel ale Kurt Cobain nebyl fanoušek Guns N' Roses a na koncertech často vyprávěl, že oni nejsou jako Guns N' Roses, který nemají co říct a nemají co hrát. I přesto ale Axl dál ignoroval tyhle ty mladický jakože keci a kapele fandil, dokonce je zval i na společnou tour, kterou ale Kurt Cobain několikrát dost neslušně odmítnul. No a pak se právě dočkali a potkali na udílení cen MTV. Svým ženám vynadali do šlapek, málem si pak dali do držky a Axl nakonec označil Nirvánu za špinavý smažky. Pak se ještě málem do huby dali i basáci, no a nakonec to celý korunoval basák Nirvány Chris Novoselic, který na konci songu Lithium, který vyhrávali v rámci MTV Music Awards, vyhodil basu do vzduchu, no a pak ji nechytil. Takže mu basa spadla na ksicht a on skončil v bezvědomí. Kapely pak ještě ku podivu i po udílení cen MTV nějakou dobu bojovali a dál se nesnášeli a celý tenhle ten hloupej svár vlastně vyřešil až Kurt Cobain, který ho ukončil akorát jinak, než bychom si přáli.
1: Mám na to něco říct?
0: Já čekám, jestli jako řekneš třeba wow.
1: Je to taky depresivní, tak nevím, jestli na to mám říkat wow, ale dobře, tak takový smutný wow.
0: Díky. Tak třeba zítra bude něco trošku veselějšího, teď už Faith No More a Epic na Rock Radio.

0: se teda má doktor Viktor? To já nevím, jestli je to gastroenterolog, nebo gynekolog, nebo je to třeba veterinář. Na co se ho Kamil vyptá, čím ho doktor Viktor vyléčí, nebo jestli budou oba na konci rozhovoru zdraví, to se dozvíte už v 9 hodin v dnešním rozhovoru s naším vězným hostem, kterým bude u Kamila doktor Viktor. Za chvíli Ozzy Osbourne, I Just Want You.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
4: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
5: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
8: kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.

0: Ozzy Osbourne, I just want you, jenom tě chci. Tohle bych mohl taky teď Zuzko použít jako oslí můstek. Já bych chtěl, aby si výjimečně v 8:30 zase jako vždycky, vlastně vůbec výjimečně dala sport.
1: Tak zcela výjimečně, pojďme.
0: Děkuju.
2: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Sport.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 6-7, 6-3 a 6-7. Dvě předehrávky otevřou dnes program třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Sparta nastoupí v 19 hodin pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách v nejvyšší soutěži po sobě. Olomouc se v hanáckém souboji představí o hodinu dřív na stadionu jiného druholigového celku Prostějova. A tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále 4 na US Open. S domácí Taylorou Tarcendovou porazili španělsko-americký pár 6-4, 6-2 a v New Yorku můžou zkompletovat společnou sbírku triumfů ze všech Grand Slamů.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D2 se řeší nehoda ve směru na Brno na 0,5 kilometru. V Ústí nad Labem se bouralo na Žižkově ulici. V Ostravě na ulici 17. listopadu se srazily 3 osobáky. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. A v Praze opatrně na nehodu, která se řeší na ulici Jugoslávských partizánů.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Nightwish Animou na Rock Rádiu 7 minut po půl devátý. Přátelé, je středa.
1: Rock Rádio. Hospodský kvíz.
0: Je tady středeční hospodský kvíz. Dneska ho mám na svědomí já, takže dneska bude v hospodském kvízu soutěžit Zuzka s někým z vás, kdo nám bude volat a zavolá nám. A já si myslím, že protože Zuzka je tady nejenom na Rock Rádiu, ale i v celé Praze, kde má všude sekery po hospodách, známá jako milovnice piva, a dneska jeden pozví kněze na pivo, tak můžeme asi říct, že dnešní hospodský kvíz se bude týkat víry, knězů a piva.
2: No tak pivo by šlo a to ostatní to nevím asi nic
0: ty
2: vůbec.
0: Ty kněží nevíš?
2: Ne, fakt nic.
0: Takže přátelé, pokud byste chtěli dneska si zahrát speciální hospodský kvíz na téma pivo a kněží tady se Zuzkou, tak vytáčejte telefonní číslo k nám do studia 725 844 424 a dneska výjimečně můžete porazit Zuzku, takže volejte 725 844 424.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
6: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
16: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
17: Matrace za hobičku. CZ.
18: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
19: Vážně? A co umí?
18: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
19: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: A 3 minuty před 8:45 jsme zpátky a v éteru vítáme Michala z Tábora. Michale, dobré ráno přejem.
2: Dobré ráno.
20: Zdravím, že je rokeny.
0: Nazdar, nazdar. Prosím tě, jediná otázka ode mě. Máš rád pivo?
20: Kdo by neměl rád pivo, to by byl sám proti sobě ten člověk.
2: Moje řeč.
0: Správně.
20: Nejhorší pivo je žádný pivo.
0: A slabý pivo. A ještě nemám, i když no, no, jak se jmenuje, takový to nealko, že jo, to je, nic. Prosím tě, dneska je Mezinárodní den pozvy kněze na pivo, takže dnešní téma zní kněží a pivo, církev. 3 otázky, 3 odpovědi, můžeme jít na to, dneska soutěžíš se Zuzkou.
20: Jdeme na to.
0: Super. První otázka. Svatý Arnulf ze Soissons v Belgii zachránil v 11. století spoustu lidí před morem svým kázáním. Co podle té legendy kázal? Buď za A, aby lidi nosili na veřejnosti na obličeji kus plátna a vynalez tak vlastně první roušky. Nebo za B, aby lidi místo vody pili pivo. A nebo za C, aby lidi místo vody pili denně ráno deci kořalky jako dezinfekci. Co myslíš?
20: Já bych dal Bčko.
0: Dobře, Zuzko.
2: No, jelikož je to kvíz o pivu, tak si říkám, že by to mohlo být Bčko, ale říkám si, že by to taky mohl být chyták od tebe, takže dám kořalku.
0: A je to Bčko, nebyl to chyták. Takže ano. Michal má první bod, byl to samozřejmě pivo, protože si kněz všim, že ti, co pijou pivo, tak nepijou tu kontaminovanou vodu, protože že jo, ta voda je byla převařená, přesně tak. Druhá otázka, ta je trošku složitější, poslouchejte. Bavorští paulánští mniši vymysleli, jak obejít 40-denní půst. Vařili si velice hustý a kaloricky výživný pivo, který právě během půstu pili. A k tomu se vyprává historka, jak jim papež tuhle kličku schválil, aby to mohli dělat. Co se stalo? Buď za A, mniši mu poslali dopis, kde tvrdili, že se při vaření piva stal boží zázrak a že k ním sestoupil anděl, který zvěstoval, že tohle pivo můžou pít i během půstu, tak to povolil. Nebo za B, mniši mu poslali soudek piva, který se po cestě zkazil a když ho papež ochutnal, tak se zhrozil a schválil, že se mniši smí takhle hnusným nápojem během toho půstu trestat a trpět. A nebo za C, pivo bylo tak úžasný, že papež jako jedinýmu řádu na celém světě ten půst zrušil. Co myslíš?
20: Já jenom Ačko.
0: Dobře, myslíš si, že poslali dopis, že se stal zázrak? Já bych to udělal taky, teda docela vyčuraný.
2: Já si myslím Cčko, že to bylo tak strašně dobrý, že to musel povolit.
0: Tak teď jste se netrefili ani jeden.
2: Bylo to tak hnusný, jo.
0: Poslali mu ukázku piva a pivo se po cestě zkazilo a papežovi to přišlo tak strašně hnusný, že to těm mnichům povolil, protože něco tak hnusného můžou pít jenom proto, aby trpěli kvůli víře.
2: Krásný.
0: Takže pořád 1-0 pro Michala. Tak to zkusíme rozstřelit 3. otázkou. Augustinianský mnich a kněz Gregor Johann Mendel v roce 1868 se stal opatem kláštera. Jehož součástí byl i starý pivovar. On ho pronajal lidem, kteří ho zásadně zmodernizovali díky probíhajícímu století páry a dali tak základ jednomu z nejlepších českých piv. Jaký pivo to bylo? Za A, buď pivo z pivovaru Rohozec, nebo za B, pivo z pivovaru Sviany, a nebo za C, pivo z pivovaru Starobrno. Michale, co myslíš?
20: Hledám ty Sviany.
0: Bčko, Zuzko.
2: Tak já si tipnu Starobrno.
0: A je to správně. Správně za C. Jo, je to správně. Takže jestli dobře počítám, Zuzka, Michal, dneska je to plichta 1-1. Takže já vám tleskám.
20: No, počkej, když je to plichta, tak bys to měl rozstřelit, ne?
0: Já už tady nemám nic jako rozstřel, leda, že byste třeba dali fant. Ale ten já u tebe neuvidím a já Zuzka žádnej nedá. Takže to, takže to no, asi nezvládne.
20: Takže vlastně nic.
0: Takže vlastně nic. Michale, ty jsi říkal, že máš dovolenou, takže ty si teďka můžeš dát pivečko na chuť.
20: Jo, asi si vyrazím teďka na 2.
2: Michal dostal chuť teďka po kvízu.
0: Takže jsme ti trošku...
20: Vyrazím na 2 a pošlu vám fotku.
0: Pošli, pošli. My jsme ti trošku naladili slinu, to jsme rádi. Takže přejeme hlavně na zdraví a uživej dovolenou.
20: Taky díky.
0: A zase za někdy vozem, měj se krásně, díky za soutěž.
20: Jasný, čau.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No a já děkuji Zuzko i tobě, že jsi dneska zahrála a že jsi to tak hezky zvládla a že jsi většinu těch věcí opravdu typovala, že to nevíš, to mám radost, že jako pivař můžeš být neúplně inteligentní.
2: A... Díky, no.
0: Ne,
2: bylo já to, doufám, že si Michal chytáky. Dá za trest Starobrno, když to netypnu dobře.
0: Já bych si ho dal teď někdy. Starobrníčko, ňam.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
3: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté a jsou tu další zprávy. Hasiči ukončili zásah u shořelého supermarketu Lidl na Kladně. Místo převzal majitel. Likvidaci požáru, který způsobil zkrat, vyhlásili v úterý večer. Škoda způsobená požárem podle odhadu dosáhla 120 milionů korun. Bezpečnostní složky zahájily ráno cvičení zaměřené na znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Zásadní dopravní komplikace policie nepředpokládá. Kontroly se zaměří na 27 bývalých hraničních přechodů, tedy 17 silničních, 7 železničních a 3 říční. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci na dnešek to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. Dvě předehrávky otevřou dnes program třetího kola domácího fotbalového poháru MOL Cupu. Sparta nastoupí v 7 večer v pražském derby na Žižkově s jasným cílem vrátit se na vítěznou vlnu po dvou porážkách nejvyšší soutěži po sobě. Olomouc se v hanáckém souboji představí o hodinu dřív na stadionu jiného druholigového celku Prostějova.
8: Rock Radio. Počasí.
9: Dnes v Čechách bude převážně zataženo až oblačno s lokálním deštěm. Postupně čekáme od západu déšť a přehánky čitnější. K večeru pak budou opět ubývat. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku bude slunečno, odpoledne ale začne oblačnosti přibývat a i tam přijde déšť, místy i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 stupňů na západě do 32 stupňů Celsia na východě.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
9: Opatrně, pokud jedete ve směru do Prahy, po D1 na 7. kilometru u Čestlic se řeší nehoda. Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 122. kilometru, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a 3 osobáky v sobě. Na D2 se bouralo ve směru na Brno na 0,5. kilometru a větší nehoda se řeší taky v Mělnice na Pražské ulici.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
10: Rokový dopoledne.
11: Tak máme středu něco málo po 9. hodině, to znamená, že máme hosta. A dneska máme doktora. Kdybys potřebovala proklepnout, jestli tě něco trápí, něco bys potřebovala vědět o svém zdraví nebo tak něco, tak pan doktor Viktor se na tebe podívá.
9: My jsme zrovna tady s Honzou ráno řešili, čeho to je doktor, že doktor PP je právník. No. Tak jsme si říkali, jestli doktor Viktor je taky jako opravdu doktor. A asi ne, že?
11: Já nevím, já si myslím, že to může být kardiolog nějaký.
9: Dozvíme se.
11: Kardiolog nějaký nebo... Třeba psycholog.
9: Už jsme tady měli všechno možný právě.
11: Zeptáme se,
9: psychiatra,
11: víš co, tak potřebovali bychom jako proklepnout třeba, ne?
9: No,
11: co?
9: Hlavu určitě.
11: No, tak jo, tak se na to zeptáme. Kamil Dráb je s vámi, já vám přeju hezkou středu dopoledne, no a za chvíli se do toho dáme.
10: Rock Radio.

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Ano, je to tak, i dnes při středě máme hosta a dneska dorazil Vojtěch Bureš, kterýho zdravím, přeju hezký dopoledne.
2: Zdravím ahoj. Taky, ahoj a zdravím posluchače Rock Rádia.
1: A alias, nebo takhle, doktor Viktor, jako spousta lidí tě zná jako pod doktor Viktor, nejsem si jistý, jestli vyloženě jméno Vojtěch Bureš jako je ve známost. Funguje to třeba tak jako Alice Cooper, že vlastně měl svůj pseudonym a on si to pak dal jako oficiálně, že jo, ale třeba jmenuje se Vincent Fournier, tak jako jestli třeba i tebe, nebo ty to používáš jako svoji značku, jako svýho jména, svýho portfolia, nebo je to vyloženě jenom kapela, název kapely a lidi si tě s tím takhle spojujou.
2: Doktor Viktor je název kapely a já to mám i jako pseudonym, když vyjíždíme hrát do zahraničí, takže tak on si to myšlený tady Vojtěch Bureš a v zahraničí Viktor vlastně v podstatě.
1: Takže takhle to funguje, jako že doma takhle a v zahraničí jako doktor Viktor. No, každopádně my se dneska budeme bavit samozřejmě o kapele a budeme se taky bavit o koncertu, který vás čeká, a to konkrétně 18. září v Praze v Lucerna Music Baru. Dokonce si přines i dva volňásky, o který si můžou naši posluchači psát na sociální sítě, takže pokud byste chtěli vyrazit 18. září do Lucerna Music Baru na doktor Viktor, tak pište na naše sociální sítě a někoho z vás nakonec vybereme a dva lupeny budou mezi vás a budete si to moc užít. Nicméně, než se ještě začneme bavit o kapele doktor Viktor, tak já musím zmínit taky Vanastovky, protože ty seš ve Vanastovkách teď aktuálně. Jak je to dlouho?
2: Je to 3 roky vlastně a já musím říct, že to je vlastně, řekl bych, docela takový, poslední dny jsou docela takový, řekl bych, absurdní, jo, protože vlastně jeden den stojíš s kapelou Lucie jako speciální host před
1: viděli.
2: Hollywood Vampires a vlastně a další, co čeká je vlastně, co nás čeká je tak, že připravuješ koncert v Lucerně naší kapely Doktor Viktor s basistkou od Prince Idou Nilsen. Pro mě to je jako opravdu obrovská podsta hrát ve Vanastových věcech, protože to je ikona, která, československá ikona, která tady prostě má svoji, zanechala obrovskou stopu a nejenom Vanastovice, ale i Lucie otevřeli prostě cestu pro další kapely. Oni vlastně přinesli něco novýho, Vanastovy věci jde cítit, že nejenom ten punk vlastně novou vlnu, ale i vkládali do toho nový věci, které prostě nebyly tady úplně, řekl bych, tak tradiční, takže je to pro mě obrovská čest. No.
1: Jak ses tam dostal?
2: A oslovil mě Robert Kodym, jestli bych se nechtěl ke kapele připojit.
1: A jak se ti hraje ten styl? Protože přece jenom tvoje muzika je trošku jinýho zaměření. Spíš vlastně jdeš do takových bluesových, blues rock a to, co vlastně hraješ s kapelou Doktor Viktor. A přece jenom v těch Vanastovkách, jak jsi zmínil, je to třeba na těch punkových základech, i když dneska už samozřejmě tolik ne. Ale vlastně ten styl je tam takový přímočarejší. Jestli jako tam je to spíš jako taková ta druhá stránka tý tvojí realizace, jakože tam je to spíš jako fakt o té energii, nebo jak se tam realizuješ?
2: To, o čem vlastně mluvíš, je hodně jsou hodně specifický, jakoby malý detaily, bych řekl, prostě to hlavní, to, co je prostě pro mě fakt jako osobně důležitý, je, že to je hudba, která má mít koule a má to prostě fungovat, má to být zapamatovatelný a vlastně pro mě je tohle, já to vlastně jako nerozlišuju v tom směru, že bych řekl, tady prostě je to víc bluesovější, tady je to víc punkovější. Mě jde o tu energii, mě jde o to, co to sděluje lidem, jestli ty lidi mají radost, jestli ty lidi potěší člověk svojí hrou a tohoto se snažím do té kapely přinést. Já jakoby vlastně respektuju přesně to, co, jak to kapela má, protože na tom prostě vyrostla a spoustu lidí vlastně ovlivnila a spoustu lidí potěšila, že jo, takže já jako tady vlastně, že abych řešil, jestli to bude víc bluesovější nebo ne, to úplně ne, spíš snažím se do toho přinést vlastně něco svýho, ale zároveň ctít vlastně to, jak ta kapela to má, jo, takže abych já cítil nějaký rozdíly v tomto směru, to ne, protože hudbu považuji jako jednu, jako prostě jedno náboženství v vozovkách.
1: A když mluvíš o tom, přinést tam něco svýho, pracujete třeba na nových věcech, nebo počítá se s tím, že třeba bude nová deska Vanastovek, na kterou ty přispěješ něčím?
2: To se uvidí všechno, jak to bude, protože je spoustu vlastně teďka plánů a já bohužel nemůžu úplně prozrazovat ty věci, ale je to v plánu hodně. A já věřím tomu, že, že fanoušci budou rádi, nebo že fanoušci budou, si myslím, že budou mít kam přijít, co slyšet a podobně, takže takhle no.
1: Pustíme si teď kapelu Doktor Viktor, aby naši posluchači věděli, o čem se tady vůbec bavíme. A pak se pobavíme obecně o kapele a o tom, jak to všechno vzniklo a aby vlastně jsme ji těm posluchačům představili. Takže si pojďme dát úvodní píseň, kterou si nám přinesl.

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Doktor Viktor, kapela, kterou uslyšíte 18. září v Lucerna Music Baru. Dostali jsme dva lupeny, který vám rozdáme, takže jestli chcete vyrazit na muziku, kterou jste právě teď slyšeli, tak napište na naše sociální sítě a dva lupeny poletí mezi vás. Mimochodem, tahle píseň zazní 18. Lucerna Music Baru?
2: No já věřím tomu, že jo, protože to je věc, která vlastně kvůli tomu vzniklo album, v podstatě kvůli té písničce a to album se nahrávalo vlastně rok zpátky. Nahrával jsem ho v Abbey Road v Londýně v legendárním studiu, kde nahrávali Beatles a nejenom Beatles, i další mý oblíbený kapely, jako třeba i Pink Floyd nebo Amy Winehouse, Oasis a podobně. A já vlastně jako musím říct, že pro nás to je teďka výročí, protože 18. září je vlastně datum, kdy vyšlo album Dr. Victor Second Prescription, neboli druhý recept, a pro mě to je splnění obrovského snu, protože já jsem chtěl v tom studiu nahrávat od svých 18 let a tak slavíme vlastně výročí, protože to bude teďka na den přesně 18. září taky ten koncert.
1: To je ta deska, kterou si přines?
2: Jo, to je tahle ta pruhovaná.
1: To je ona, tak to je ona. Zabereme na naše sociální
2: takže
1: sítě.
2: Pruhy samozřejmě jako můj kostým, anebo pruhy třeba jako i přechod, takže když uvidíte někde pruhy někde ve městě třeba, tak si na nás vzpomeňte, že Dr. Victor Abbey Road, nová deska.
1: Takže ta vyšla před rokem.
2: Ta vyšla před rokem a vlastně tam ta skladba, na kterou se ptali, jestli tam zazní, tak určitě a ta skladba je o tom, že v nejtěžších chvílích ti může pomoct i ta hudba, vlastně ty interpreti a kapely se stávají takovou tvojí rodinou v úzovkách.
1: A kolik vlastně máte desek jako Dr. Victor?
2: Dvě. První recept a druhý recept.
1: A ta vyšla kdy, ta první?
2: To je 10 let zpátky.
1: To je docela dlouho, jsi zdal na čas.
2: Ono, jenom jako připravit se na tohoto nahrávání, jako ty druhé desky mě zabralo hodně času, protože jsem všechny nástroje nahrával sám. A já to mám moc rád, já zlížím takovým muzikantům, jako je třeba Paul McCartney, Prince, Lenny Kravitz, Dave Grohl a Sly and the Family Stone. Sly, takže já mám hrozně rád tu multiinstrumentalitu a rád jsem

0: vlastně tyhle ty borce, který to tak dělají, nebo Lenny Kravitz, že jo, tak pro mě to samozřejmě má, že se na tom člověk hodně učí a baví ho to, a, ale jak říkám, prostě ta kapela, ten koncert, to je nenahraditelný. Jo, a vlastně tohle je mým snem taky, abychom mohli s kapelou vlastně nahrávat společně a mít tu nahrávku společnou. Stalo se to už i v minulosti, že jsme měli pár singlů, pár věcí nahraných takhle. A já jsem z toho vždycky nadšený, když to jde, když to lze a když to jde uskutečnit. Neúplně vždycky to jde a vlastně tím hlavním důvodem bylo to, že se docela poměrně jako střídali členové kapele, takže ono jako investovat do těch věcí to není vůbec jednoduchý a není to levný, takže proto no.
1: A ta první deska, tu si taky točil celou sám?
0: Taky jsem ji točil sám a bylo to proto, že ten důvod byl AC/DC. Protože AC/DC měli přijet do Prahy, já jsem je viděl jako desetiletý kluk tehdy na Strahově v roce 2001 a vlastně měli přijet v roce 2016, mezi tím tady byli taky ještě, ale byla možnost se zapojit do soutěže a tou podmínkou vlastně stát se před kapelou AC/DC bylo, aby člověk měl, aby kapela měla album, a to my jsme neměli. Takže vzhledem k času, ke všemu jsem se to snažil uskutečnit, aby to bylo reálný, možný, abychom to stihli vlastně, abychom měli šanci se přihlásit a vlastně díky tomu se vlastně podařilo, aby kapela Dr. Viktor zahrála před AC/DC před 60 tisíci lidma, takže to byl obrovský zážitek, hlavně pro mě osobně splněný sen, protože mi se o tom vždycky zdálo a byly to tak surreální sny, že jsem byl vždycky naštvaný, když jsem se zbudil, že to opravdu není jako pravda, že se to neděje, takže že to byly tak reální sny, ale a on se opravdu splnil, takže za to jsem hrozně rád a vděčný, že se to podařilo a samozřejmě bylo to i díky tomu, že jsme se vůbec mohli přihlásit, že to vlastně vzniklo, no.
1: Na té desce teda opravdu není ani nota od nikoho jiného, žádného hosta nebo nic takového, opravdu nic, žádný vokál, nic.
0: Je to všechno vlastně ode mě a je to nahraný, vlastně bylo to nahrávaný za jeden den v Abbey Road.
1: Celá deska, jo?
0: Celá deska. Mm-hmm.
1: To jsi byl hodně připravený.
0: Měl jsem skvělý tým.
1: Dobře, povídáme si s Vojtou Burešem samozřejmě o kapele Dr. Viktor. Vydržte, za chvíli jsme zpátky.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: Izomat stavebniny. Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie?

Nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska si na Rock Rádiu povídáme s Vojtou Burešem alias kapela Doktor Viktor, která 18. září zahraje v Lucerna Music Baru. Samozřejmě můžete vyrazit, a to i s lupenami nebo z lupeny od nás, protože my je rozdáváme na našich sociálních sítích, pokud si o ně napíšete, takže nemusíte kupovat, a pokud budete mít štěstí, tak můžete vyrazit zadara. Jinak samozřejmě koupit si je můžete. Koncert už máš nějaký zprávy, jak to vypadá s prodejem lupenů? Jsou ještě lupeny nebo...
2: Jsou ještě a budem rádi, když se přijdete podívat, protože to bude neopakovatelná prostě věc, která s idou, to jen tak prostě už nebude, a myslím si, že to bude hodně specifický, to prostě speciální koncert, který jsme připravili.
1: A můžeš prozradit něco, v čem bude speciální, specifický, naladit posluchače, pozvat?
2: Ono se totiž budou propovat, řekl bych, dva světy, ač vím, že prostě ta hudba všechno spoje, tak Ida přece jenom je funková baskytaristka, takže propojení rocku a funku vlastně v ten večer přijde. A já jsem moc rád, že ona může, že se zapojí, ale ono to úplně, člověk jako díky té hudbě potká spoustu zajímavých lidí a třeba známých jmén a tak, ale vlastně čím víc člověk jak moc jich potkává, tak vlastně nejde ani o to, že jsou vlastně, že by měli tak známý jméno, ale spíš jde o to, jako jak jsou schopný, jak jsou vlastně schopný neuvěřitelně toho člověka naladit, jo, jako co ti jsou schopný předat. A o to víc mě i fascinuje jejich práce, než úplně jako to jméno, ale spíš ta práce potom, jak s tebou fungují a jak s tebou pracují.
1: Na to jsem se chtěl právě zeptat, co jste se třeba, nebo co jsi se ty konkrétně od těch kapel, kterým si předskakoval, třeba naučil, jako co ti třeba dali, AC/DC třeba, nebo...
2: No určitě jako o té kapely jako produkce, protože člověk nemá do té doby zkušenosti s pódiem obrovským, s molem a s produkcí, kde máte zvuk neuvěřitelně nahlas a je tam tým přes 100 lidí třeba i víc. A je, vlastně vytváří se tam takový městečko, ve kterém oni žijou, a musí vlastně to městečko mít po dobu třeba 3-2 let, když jsou na turné. Takže pro mě to je osobně obrovská neuvěřitelná zkušenost s produkcí, vlastně v zákulisí, jak to funguje na pódiu, jak to funguje mimo pódium, a to vlastně nemám vůbec šanci, jako to se nedá podle mě naučit z YouTube, nebo nevím, jak to jako říct, přiblížit, prostě to člověk musí zažít, no.
1: A jsou přístupní tyhle hvězdy, třeba jsou nakloněný tomu se setkat a popovídat si, nebo třeba přijdou sami? Já jsem viděl nějaký třeba záběry z backstage různých koncertů, kdy třeba sám ten muzikant prochází backstage a zastaví se třeba upřed kapely nebo tak, a oni pak na to koukají jako blázni, protože třeba zase naopak jsou kapely jako Stouni, ke kterým je třeba těžký se dostat. Tak jako jak to obecně třeba funguje? Jaký máš zkušenost ty?
2: No, já to beru jako i podle sebe, jo, že vlastně, když hrajeme, nebo když máme hrát koncert, tak se snažíme maximálně soustředit na to, abychom předvedli nebo odvedli prostě 1000% výkon, že jo, prostě pro ty lidi. To znamená, všechny věci, které tam jsou okolo, tak prostě musí se fungovat tak, aby to bylo prostě v pořádku, všechno včas, nikomu se nic nestalo, nástrojům se nic nestalo a podobně. Takže všechny ty věci, takže jde prioritně o bezpečnost, bych řekl. A mě se poštěstilo potkat se s Jackem Whitem, protože on je takový, že my jsme předtím hráli jako předkapela a tady ve Forum Karlín v Praze, a vlastně byl jsem překvapený tím, když přišel jeho manažer, že se chce Jack se mnou vyfotit. A já jsem si říkal, to není možný, jak je to, jako, tak jo, tak jsem šel samozřejmě. A byl jsem překvapený, že vlastně takhle přístup má k kapelám, že takhle podporuje. Myslím si, že to není standardní, protože jako dostat se k nějaký kapele nebo s někým se potkat, to je téměř, řekl bych, skoro nereálný, kvůli tomu důvodu, kterým jsem už zmínil, že jo, ale on byl prostě takovýhle a překvapilo mě to, protože a na druhou stranu jsem si říkal, no jasně, teď to má logiku, teď on taky přece, nebo nejenom on, ale i jiní, že jo, prostě někde museli začít v nějakým, já nevím, nějaký zkušení, kde nikdo neznal. Takže když to takhle podpoří, tak je to samozřejmě velmi sympatický, hodně sympatický. Kdyby se mu cokoliv stalo během toho, někde by zakopnul, že jo, nebo něco, tak prostě ty lidi tam potom nebudou mít koncert, protože skončí v nemocnici, že jo, nebo já nevím. Ale tohle to mě překvapilo a byl jsem rád, že se to vlastně uskutečnilo. A teďka vlastně jak jsem taky říkal, že to bylo prostě posledních pár dní, je pro mě trošku absurdní k tím, že vlastně jsem hrál s Lucí před Hollywood Vampires, protože se potom objevil v backstage Alice Cooper. No, tak to bylo pro mě neuvěřitelný zážitek ve smyslu toho, že já jsem tam trošku byl, jak to, já nevím, jestli znáte, asi znáte film Forrest Gump, že jo, a
1: vlastně.
2: Tam oni mu říkají, Forreste, vy to máte složený nějak rychle, nebo něco na tom, a já jsem bohužel ty svý věci, jako kytaru a aparát úplně složený neměl, nebo ne, že složený, ale spíš jako musel jsem si to jít zkontrolovat, protože jsem si nebyl úplně jistý, že to je na svém místě tam, kde to má být, nebo, takže jsem si šel zkontrolovat vlastně svý věci a najednou se tam objevil on, ten démon, rokový, prostě ikona, ty ho znáš z plakátu a najednou tam je vedle tebe pár metrů prostě živej člověk, jako, takže v ten moment jako to bylo úplně neuvěřitelný zážitek pro mě, že jsem to vůbec nečekal a vypadal jsem si trošičku jak ten Forrest, jo, takže tolik k tomu, no, abych
1: prohodili jste nějaký slovo nebo něco?
2: Jo, tam se totiž stala taková věc, že vlastně jako jeho osobní asistent a byl tam ještě sekuriták, vlastně ten moment já řekl jako ten asistent, to je ten killer gitarist, řekl, protože a já jsem jako si říkal, aha, tak mě vlastně jako viděli asi, jo, nebo někdo z nich mě viděl, on mě asi viděl ten asistent, tak jsem jako byl rád, že mě pochválili a chvilku jsme pokecali, no jasně.
1: Tak Hollywood Vampires, ty jsou ti vlastně blízký, protože oni vychází z té tvorby, kterou ty máš určitě rád, cítím jistý muziky tvojí vlastně, že jo, z těch klasických 60. let, Hendrix a Doors a Pink Floyd, tak tohle všechno oni tam mají, že jo, takže vlastně to si myslím, že jako asi, když to vnímali ten styl té hry tvojí, takže jim to asi bylo blízký, jako si myslím, no, že...
2: Já jsem za tu pochvalu rád samozřejmě a jsem hrozně rád, že i taková situace vznikla, protože jsou ty lidi dost nepřístupní a ne, že bych jako je tam někde chtěl otravovat nebo něco takového, to v žádném případě, ale prostě spíš já jsem byl jako velmi překvapený tím momentem a mám zážitek na celý život, prostě je to hezká vzpomínka a já tím děkuji kapele Lucí, Robertovi Korymovi, prostě za to, že jsem si s nima mohl zahrát, že mě pozvali a takže tolik k tomu, no.
1: Ono vlastně v tomhletom smyslu Alice Cooper jako je docela přístupný, protože on se fanouškům věnuje. Já si vzpomínám, že spousta z nich, třeba co se s ním potkali někde venku, když hrál v Brně, tak vlastně šel nakupovat do Olympie. A všem fanouškům, který ho poznali a který se s ním chtěli vyfotit a podepsat něco, tak on ochotně jako... Takže v tomhletom smyslu zase je to dobrý, že ten Alice Cooper není úplně takový jako nepřístupný, že to je...
2: No, hrozně, hlavně to bylo teda v čase, kdy už si měl pocit, že všichni jsou pryč, takže to bylo opravdu, jak kdyby se najednou objevil ten vampír, vlastně najednou jako tady teďka, jako, no, takže to bylo fakt jako dobrý. No.
1: Super, povídáme si s Vojtou Burešem, povídáme si o kapele Dr. Viktor, taky o Alice Cooperovi a budeme si povídat i za chvíli. A teď si pojďme zase něco pustit, ty jsi říkal, že tahle ta píseň je starší a je z prvního alba a jmenuje se Bastard.

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
6: Konec sezóny ve Víravě. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol 12. září. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol. Sobota 12. září od 13 hodin. Letní parket Vírava.
7: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Posloucháte Rock Rádio, dnešním hostem je kapela Doktor Viktor, v zahraničí sám Vojtěch Bureš, který samozřejmě v Čechách používá tohle jméno. My se bavíme o kapele Doktor Viktor, ale taky jsme zmínili i tvoje setkání, tvoje, jak bych to řekl, jak jsi říkal, že s respektem přistupuješ k těm lidem, k těm osobnostem, který jsi potkal. Ty jsi chtěl ještě zmínit něco o Alice Cooperovi, jsme se tady teďkom bavili, jestli se k tomu ještě dostaneme. Jsme se bavili o tom, že je vitální hodně, že jo?
2: No, já vzhledem tomu, že mu bude za pár bude slavit kulatiny, že 80 bude mít, tak pro mě to je nepředstavitelná věc vlastně v těch letech cestovat, hrvát na lidi, být vlastně takhle pozitivní a inspirovat další. Jo, protože já sám vím prostě, jestli vůbec třeba, jestli budu vůbec 70, jestli se vůbec člověk dožije těch let a jestli vůbec bude moc chodit člověk, to neví, že jo, nikdy. Ale tohle to je obdivuhodný. Nejenom on, ale i jiní borci, jako přesně, jako, nebo hvězdy, jako Mick Jagger třeba, nebo teďka vlastně z těch mladších, vlastně Lenny Kravitz. No a mě jako napadá ještě jméno Jiří Suchý, že my máme taky jakovýho borce, který tady prostě pro mě osobně je rock'n'roll. A takže tohle to mě fascinuje, že jsou ty lidi takhle schopný fungovat vlastně v těch letech vůbec, že by mohli být doma a užívat si vlastně, člověk nikdy neví, co přijde, že jak to bude a no.
1: Co tebe vlastně žene jako v rámci muziky dopředu, jsou to ambice nebo je to ta energie, radost z hraní, jako co jako máš třeba, máš nějaký sen, který by si chtěl splnit nebo už jako tě potkalo to zásadní nebo máš ještě před sebou nějakou vizi, čeho by si chtěl docílit jako s kapelou, jako muzikant?
2: Myslím, co nejvíc rád samozřejmě, dělat radost lidem, kteří přijdou na koncert a já jsem měl v životě takový tři momenty, které byly pro mě jako nejšťastnější. To bylo, když jsem poprvé viděl vlastně koncert AC/DC ve svých 10 letech, když jsem se potom dostal na konzervatoř hudební školu a třetí moment byl, když jsme hráli před kapelou AC/DC. A vlastně všechny ty momenty se násobily vlastně tu lásku k té hudbě. Takže bych řekl, mě motivuje prostě láska k hudbě, nic vlastně jiného mě tam nikdy ani nemotivovalo v tomhle tom směru. Takže, takže tohle to je, doufám, že to jako neodezní a zatím, jak to mám, tak mi přijde, že to jenom zesiluje, až mě to někdy jako docela překvapuje.
1: Pohltí tě to na pódiu, když tam vlezeš a teď slyšíš tu kytaru, sáhneš do těch strun, jakože úplně vypneš, že se jako dostaneš do nějakého transu, do toho svého světa?
2: To je prostě jiný svět. Trans, bubny, kytara, všechno okolo, to je prostě adrenalin, který se nedá popsat a přál bych to každému, aby to měl ten pocit, prostě protože to je absolutní svoboda, pocit absolutní svobody mám pocit.
1: Takže to, co se na pódiu děje, jako v rámci toho, když třeba hraješ na zemi nebo tak, tak to je všechno momentální nějaký rozpoložení, prostě nějaký, že to nejsou jako nějaký pózy, protože některé kapely mají naučený určitý věci.
2: Já jsem vyrostl na kapelách, který prostě dávají do toho energii a to mě baví hrozně. A vlastně i ten pohyb, který ten člověk do toho dá, tak to najednou prostě ať chce nebo nechce, tak i ta hlava, i kdyby si to řekl, tak prostě ta hlava to najednou začne vnímat jinak. A ten adrenalin prostě stoupá, vnímáš tu hudbu jiným způsobem a dobrým příkladem třeba skvělým je Buddy Guy, který oslaví teďka 90. Bluesman. Tak ten taky, prostě to bylo pohyb, úsměv, prostě to jde cítit, že ho to baví a snažím se to mít podobně, nebo vnímám to tak, že to mám automaticky nějak přirozeně podobně a protože jsem na tomhle tom vyrostl a myslím si, že to proto, protože jsem to hodně poslouchal nebo a sledoval a bavilo mě to, tak mě to nabíjelo, ale vlastně každá ta vlastně zkušenost nebo možnost třeba i někde hrát a potkávat se s takovými lidmi tě nabíjí víc a víc a víc a vlastně nevím, čím to končí, no to prostě jako, to mám pocit, že to nemá jako konec tohleto, no.
1: Pojďme tak pozvat lidi ještě tady na koncert, který se uskuteční teď v září. Pozvi tedy posluchače, ať to celý uzavřeme. A pustíme si potom ještě další píseň z tvého prvního alba, tady Sexy Black, ale pozvi posluchače.
2: Tak já bych chtěl všechny vás, posluchače Rock Rádia, pozvat na náš koncert, který se bude konat už příští pátek, 18. září, na den, kdy umřel Jimi Hendrix. v Lucerna na Music Baru, kde zahrajeme s kapelou Dr. Viktor. Přivezeme skladby, které se nahrály v Abbey Road, a bude to speciální show, protože s náma vystoupí i Danielson, basistka od Prince. A takže jste všichni zvaní, doražte, protože to bude a je jediný koncert kapely Dr. Viktor v klubu.
1: A my rozdáváme lístky na našich sociálních sítích, tak jestli chcete zkusit štěstí, máte ještě pořád možnost si napsat. Já ti děkuju moc za návštěvu, děkuji za rozhovor a jdeme si pustit Sexy Black, která taky zazní na koncertě?
2: No jasně.
1: Tak jo, tak tady máte studiově a 18. září v Lucerna Music Baru pěkně naživo. Měj se hezky, ať se
2: daří. Taky děkuji za pozvání.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: s recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás faktoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.

0: Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Bezpečnostní složky si ode dneška na 24-hodinovém cvičení vyzkoušejí znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a 60 celníků. Je potřeba najít takové řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané, sdělila to prezidentská kancelář. Evropská komise firmám z holdingu Agrofert dočasně pozastavila proplácení části dotací. No a fotbalista Sané Yang opouští pražskou Slávii. 21-letý gambijský křídelník zamířil na roční hostování do týmu nováčka nejvyšší soutěže Artisu Brno. Úřadující ligový mistr z Edenu si jej ale v zimě může předčasně stáhnout. Kluby o transferu informovali na sociálních sítích.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jaký nás čeká během dne počasí? Na východě zpočátku jasno, během dne potom od západu zataženo s deštěm a místy můžou dorazit i bouřky. Teploty dneska jsou hodně takový, bych řekl, proměnlivý, protože můžou být od 20 stupňů na západě Čech až po 28 na východě republiky.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě zkoukneme cesty, podíváme se do Jindřichova Hradce v ulici Václavská. Tam je nehoda dvou osobních aut, jenom překáží v provozu, zatím projedete bez držení, tak opatrně tam. A dejte si pozor i v Teplicích v ulici Pražská, tam se srazilo osobní auto s nákladním. Taky je to tam sjízdní s opatrností, překáží to v provozu, tak pozor i na ten úsek. Jezděte opatrně a v pořádku dojďte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio, rokový dopoledne.
1: Tak pokračujeme dál v rokovým dopoledni, máme něco málo po 10. hodině, středa 9. září a s vámi je Kamil. Já vám přeju hezký den, ať už při poslechu Rock Radia děláte cokoliv. No a pokud byste se chtěli dostat do Olomouce na Rockin, tak jak vám, já vám řeknu, jak se k tomu můžete dostat zadara, a to prostřednictvím nás. Ale k tomu všemu se dostaneme v téhle hodince a samozřejmě přidáme i další jiné věci. Každopádně je to hlavně o muzice, takže se můžete těšit na Deep Purple, dáme si Lucy, Dimitri a na začátek tady mám pro vás Hooters.

0: Deep Purple na Rock Rádiu, Kings of Dreams a album z roku 1990 Slaves and Masters. No, Deep Purple teď aktuálně vydali nový album, kde pokračují v tom trendu, který nastolili album Know What z roku 2013, akorát tedy se Simonem McBrideem, tedy novým kytaristou, který už se podepsal na druhý album. Já z toho moc nadšenej nejsem, přestože jsem velký fanoušek kapely Deep Purple, tak ty poslední dvě alba už mě tolik neoslovily jako ty první tři, který dělali s Bobem Ezrinem, tedy vyhlasným producentem a právě ještě za účasti Steve'a Morse. Měl jsem pocit, že se nadechli. A teď mi to trošku zase jako splývá, ale to je jenom můj takový subjektivní dojem. Důležitý je, že obecný dojem vnímání z alba, ze kterého jsme právě teď slyšeli úvodní píseň, je katastrofický, protože spousta fanoušků těch konzervativních zavrhla éru s Joelem Turnerem. Přitom ta deska je naprosto luxusní, akorát se k ní musí přistupovat bez předsudku, protože když ní přistupujete, jakože jsou to párplové a představíte si desku Machine Head nebo In Rock a pak si pustíte tohle, tak samozřejmě je to víc Richieho podnik, řekněme Richieho Blackmora, který tam importoval právě ty zaběhlý postupy z kapely Rainbow a ještě když se k tomu přidá zpěvák, který naspíval z Rainbow tři desky, tedy Joelin Turner, tak to evokuje hodně, ale byli v podstatě na konci 80. léta a tahle ta muzika prostě fungovala stejně tak jako Black Sabbath, který udělali desku Tyr, to bylo taky úplně něco jiného, než dělali v 70. letech, takže obě dvě tyhle ty legendy se posunuly někam jinam, ale já si myslím, že obě dvě desky jsou prostě skvělý a parádně se poslouchají. Jestli jste tenkrát zavrhli, dejte jí šanci. Myslím si, že se vám bude líbit. Dáme si za chvíli Eagle Eye Cherry, dáme si Aleše Brichtu, anebo taky Bad Wolves na Rock Rádiu.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým sedmi tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou osmou desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro CS. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.

0: www.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Rokrát.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative

0: Rokový dopoledne trávíte s Rock Rádiem. Bad Wolves zazněli v 10 hodin a 41 minut. Já jsem vám v úvodu hodiny říkal, že vám řeknu, jak se budete moct dostat snadno a zadarmo k lístkům na Rock in Olomouc, který proběhne už tento víkend. A pokud sledujete Rock Radio Stage, buď na Facebooku nebo na Instagramu, tak už jste možná zaregistrovali příspěvek, který vás vybízí k tomu, abyste si napsali. A když to dobře dopadne, tak lístky na Rock in Olomouc dostanete právě vy. Tak se na to koukněte, čas máte do 15. hodiny, tedy do 3 hodin odpoledne, abyste se zapsali a pak čekali, jestli to dopadne a lupeny zadarmo dostanete. My si dáme za chvíli kabáty, mám pro vás Slim Biscuit a do 11. hodin stihneme i koly, a pak rozpoutáme elektrický oběd.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
12: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
13: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz

Mysleli jsme na granáty, čekáme na výstřely z Aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Vraňany nabízejí.
5: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Průměrná sazba hypoték stoupla po šesté v řadě, je nejvýš za dva roky. Sazba meziměsíčně stoupla o 0,9% bodu na 5,51%. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Zájem o členství v okrskových volebních komisích je měsíc před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny senátu vyšší než v předchozích letech. Podle radnic mohlo zájemce přilákat zvýšení odměn pro členy komisí. Naopak někde je mohl odradit souběh obou typů voleb. No a tenistka Kateřina Siniaková postoupila do semifinále 4 hry na US Open. S domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Kristýna Bucasová, Nicole Melicharová, Martinézová ve 2 setech.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak, ještě počasí. Je na východě dneska zpočátku jasno, potom během dne od západu zataženo s deštěm, možná i s bouřkami, teploty mezi 20 na západě Čech a mezi 28 na východě Čech, to je docela velký rozestup.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a pojďme ještě na silnice, já tady mám hlášenou komplikaci, ta se týká Liberce v ulici Sokolská, tam překáží v provozu nehoda nákladního a osobního auta, tak tam počítejte s omezením, jinak se to zdá být čistý, tak dojte v pořádku, šťastnou cestu.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: No a my jdeme na elektrický oběd, to znamená, že si můžete nechat zahrát nějaký svůj oblíbený kus, a to prostřednictvím našeho messengeru na Facebooku a nebo na e-mailu obed@rokovyradio.cz. Tak si pište, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju dobrou chuť, 3 minuty po 11. hodině a pouštím první položku dnešního menu. Tady jsou AC/DC.

Tak tohle byly AC/DC, který nám otevřeli dnešní elektrický oběd. Jdeme hned na první vzkaz. Ahoj Kamile, tady Jáchym. Mohl by si sem k nám na dílnu na prosek nechat zahrát Marii od Lucie? Bylo by to pro mě, Jirku, oba Petry a vedoucího Adama. Díky moc.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd a tohle byli prezidenti Spojených států a skladba Lump, kterou chtěl slyšet Zbyněk. A já tady mám další zkaz, ten je od Tomáše, zdraví a chtěl by slyšet pana Pilouse od Rautenberku pro všechny, co dělají v lesích a hlavně pro Heidi ze Synlab Wimperk, že už se těším na pátek. A ještě k tomu přihodíme další přání. Ahoj, na obědové menu prosím něco od Rautenberku pro všechny řidiče kamionu. Please, Himmelhergotfest v sobotu v Plzni byl rachot. Tak a ještě k tomu je nějaká fotka. No tak jdeme na Pilouse.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Kráva, kráva!
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos.
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Když do 3 počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tak to byl Cure na Rock Rádiu, který jsme si dali díky Zuzaně, která napsala, že by chtěla slyšet právě tuhletu píseň, i když není pátek. No a další vzkaz zní takto. Matěj chce nechat zahrát Three Days Grace. Píše pro všechny fotbalisty, kteří hráli o víkendu zápas. Děkuji.

Halloween jsme si dali na Rock Radio v elektrickém obědě a to díky Petře, která si napsala o tuhle tu krásnou baladu z jedničky Klíčů z roku 1987. Další vzkaz se zní takto: dobrý den, můžu poprosit o Šafránka, pověste ho vejš, takže Harley, pro mou milovanou ženu Péťu a všem za kulatou lopatou a vám všem do rádia. Děkuji, Martin v závorce Marty. Tak Marty, zdravím, a tady máš Harley a pověste ho vejš. Pověste ho!

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
9: Konec sezóny ve Víravě. Škvort, Rautenberg, Krucipisk, Doga, Proteus a Metanol 12. září. Škvort, Rautenberg, Krucipisk, Doga, Proteus a Metanol. Sobota 12. září od 13 hodin. Letní parket Vírava.

0: Dali jsme si Offspring na Rock Rádiu v Eklektickém obědě, samozřejmě muzika podle vaší chuti a přání. Tahle kapela byla od Milana a další přání zní takto. Zahraj prosím Svaz českých bohémů od Vohnoutů pro všechny posluchače a montážníky, ať to jde od ruky. Díky, Šiky napsal.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a půl.

Čarejší produkce šla do bezvědomí. Nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlast

je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

Dali jsme si Rammsteiny na Rock Rádiu a to díky Honzovi, který si napsal o tuhletu píseň a jdeme pomalu do finále dnešního elektrického oběda. Koukám, že časově zvládneme už jenom poslední přání a bude to Billy Joel. A mám tady vzkaz od Petra, který zdraví a chtěl by to nechat zahrát, jakože pro mě a pro všechny, co poslouchají, obligátně. Tak to splníme, dáme si Billyho Joela a tím se s vámi loučím. Kamil vám přeje hezký zbytek dne a už za chvíli si užijte rokovej voraz s Danem, který už je tady připravený. No a teď už poslední kousek dnešního elektrického oběda.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše pro bagr,
5: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Česko včera zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně. Zaznamenali ji zhodně jihomoravské stanice v Brodě nad Dyjí, v Dyjákovicích a také v Doksanech v Ústeckém kraji. Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v dobré vodě asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Území zabezpečila policie. Podle úřadů pro jadernou bezpečnost se v lokalitě nenacházejí látky, které by dříve sloužily jako chemické zbraně. No a dvě dohrávky dnes uzavřou 5. kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a pokusí se částečně zapomenout na víkendovou porážku v derby s Libercem. No a Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita Plzeň.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude zatažena oblačnost, počátku výjimečně i polojasno, nejvyšší denní teploty 17 až 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D4 na 33. kilometru na trase Strakonice Praha je překážka na vozovce, tam poruchané vozidlo, tak tam čekejte chvilkový zdržení, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať v pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A já vás zdravím, rockery, začíná Rockovej voraz s Danem. Já jsem tady včera nebyl, jsem byl u doktora. Mně se líbilo, jak se mě ptá ta paní a říká, jak spěcháte na tu kýlu, aby jsme vám to jako vyoperovali, nebo zpátky vrátili. A já říkám, no tak jak je jako pro vás jako spěchat? A ona v lednu, v únoru říkám, no to doufám, že už dávno budu i uzdravený. Takže nespěchá se, je to dobře, nic u doktoru nezměnilo, mají na všechno čas. A já vám pustím nějakou hudbu a nás čeká třeba Limetal, Metallica, Daniel Landa a jeho monitory, to je Salutant a teďka Beast in Black, One Night in Tokyo.
0: Rock Radio.

0: To byly skvělý Limetal na tenkém ledě. Kdo má rád Citroen, nemá rád Limetal, protože tahle kapela vznikla v roce 2015. Právě odešli 4 členové v Citroenu, mezi ty známější Jarda Bartoň, Fanny Michalík, nebo Jura Šperl. Fanny, jste slyšeli, jak tohle zpíval. Skvělý kytarový riff Jardy Bartoně. A tahle ta skladba byla později v roce 2016 na debutovém albu Pravda ukáže čas. Máme rádi tuhle skladbu, kdo má rád Citrony, musí mít rád i Limetal. A já vám pustím další hudbu a nás čekají Devů, Pejni anebo The Police.
1: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Dohrávají Devu, Baba O'Reilly z roku 1971. Slyšíte dobře, nezačíná kriminálka New York, ve které tato skladba hrála. Vždycky jsme ji slyšeli, to jsme věděli, začíná kriminálka. A my se podíváme ne na kriminálku, ale na Rockin, protože už jde do finále a já mám pro vás lístky, a to 2 pro 2. Ale co pro to musíte udělat, musíte mrknout na naše Rock Radio Stage, tam dáte sledování, no a napíšete si, proč byste šli, koho byste vzali, a my dneska ve 3 vybereme 2 z vás, který dostanou po 2 lístkách, ať najdete sami na tenhle ten mejdan, kde se na vás těší horký žeslíže, traktoři, koblížci, kokotminit a takhle a Trantenberg a ještě další. Takže pojďte si užít a zakončit to léto, ať si to užijete ve velkém stylu na Rockinu, protože pak už bude pauza, Rockiny začnou zase příští rok a nás už čeká jenom narozeniny rádia, ale o tom bude mluvit až někdy jindy. Takže mrkněte Rock Radio Stage, dejte tam sledování, napište, koho byste vzali, proč byste ho vzali, a my dneska ve 3 vybereme 2 z vás, který tam půjdou po 2 lístkách. A já vám pustím, ať vás na to naladím, horký žeslíže, malá žužu.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
12: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Herman. Jistota na celý život.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
0: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Opoziční KDU ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Se zadlužujícím rozpočtem postupuje proti vlastnímu programovému prohlášení. Měla by ho změnit a požádat o důvěru. Koalice to považuje za pokus opozice o zviditelnění se před volbami. Volební uskupení nebo nezávislí kandidáti pro říjnové obecní nebo senátní volby mohou ještě dnes nominovat do okrskových volebních komisí své zástupce. Ti pak budou nejmenším 9. a 10. října dohlížet na průběh hlasování a po jeho skončení sčítat hlasy. Dostanou za to nejméně 2,5 tisíce korun. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla ve třech setech. Na newyorském dvorci Artura Ashe bojovala s běloruskou tenistkou 2 hodiny a 22 minut.
10: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude zatažená až oblačnost, počátku výjimečně polojasno, nejvyšší denní teploty 17 až 25 stupňů.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
10: Rock Radio. Doprava.
12: Na D35 jsem mezi 257. až 259. kilometrem na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice je poruchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože tam neprůjezdnej pravý jízdní pruh. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
12: Tak, rockeři, máme první hodinku rokového vrazu za nám za sebou. Já připomínám, na Rock Radio Stage na Sockách rozdáváme dva lístky na Rockin do Olomouce. Je to poslední Rockin letošního roku. Tak tam mrkněte, napište se o ty lístky a my dneska ve tři to uzavíráme. A já vás na to naladím, protože Harley tam hrajou, takže si pustíme Harley, malá nevěrná holka.
10: Rock Radio.

0: já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou.

nechci ti říct, že... Oh, oh, oh.

solíš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám od obojí, stejný lidi se soumrakem mají stejný.

0: Dohráli Vanastovy věci, otevřená zlomina srdečního svalu z roku 2006. A nás čeká fotbal, protože nás bude zajímat, a to zrovna až sice zítra, ale už dneska se o tom budeme bavit.
1: Rock Radio, Danův výkop.
0: Dnes začíná základní část Ligy mistrů a my tam máme jedinýho zástupce, a to pražskou Slaví Praha, která vyzve zítra, ne dneska, ale zítra francouzský Lens, a téměř po 20 letech bude zkoušet prolomit štěstí, aby vyhrála v základní skupině nebo tady v té základní části. Ale bude to mi těžký, protože francouzský Lens vyhrál francouzský superpohár, kde porazil vítěze Ligy mistrů PSG. Takže uvidíme, sice vyhrál 1-0, byly tam i nějaké červené karty, ale Slávě to nebude mít jednoduchý. Naposled spolu tyhle dva soupeři se potkali, a to kdysi v roce 95-96, a bylo to v osmifinále poháru UEFA, což je skoro 30 let, a to Slávě celkově vyhrála 1-0. Takže uvidíme, lehce bookmakeri favorizují Slávii Praha, ale jenom maličko. Já doufám, že Slávě udělá krásnou českou tečku. Co si o tom myslíte vy? A my se půjdeme podívat ještě na hudbu a čekají nás Faith No More, Midnight Oil anebo Toto.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
6: Konec sezóny ve Víravě. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol 12. září. Škvort, Rautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol. Sobota 12. září od 13 hodin. Letní parket Vírava.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.

0: vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: skvělý Faith No More, Started a Joke z roku 1998. A jelikož dneska je středa, tak jsme měli hvězdního hosta a měl ho Kamil o 9 a byl to člen tria Dr. Viktor a byl to Vojta Bureš, který taky mimochodem působí i v kapele Vanastovy věci. Je to frontman té kapely. V roce 2016 se kapela Dr. Viktor dostala jako předskokan ACDC na pražském koncertě. Takže jestli se něco chcete víc dozvědět o této kapele, která má kořeny až k Vanastovkám, hodně blízko kluci, protože na koncertě k výročí 40 let, tak tam také vystupovali. Takže si to poslechněte, ať se něco dozvíte o této kapele. A já vám pustím zase nějakou hudbu a čeká nás Hymn, Škorpíci, nový Foo Fighters, anebo Doga, Jsem trochu divnej.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
13: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
14: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
13: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
16: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
15: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
16: Více na www.hormann.cz.
15: Hermann. Jistota na celý život.
17: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
18: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.

0: Rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Rock Radio.
9: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
8: Rock Radio.
9: Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Bezpečnostní složky si od dneška na 24-hodinovém cvičení trénují znovu zavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Akce prověří stanovené operační plány na 251 kilometrů dlouhém úseku. Zapojí se do ní přes 600 policistů, 50 členů aktivních záloh a 60 celníků. Britská letiště se v úterý kvůli problémům s řízením letového provozu potýkala s narušením stovek odletů. Potíže hlásili vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. Ve večerních hodinách se situaci podařilo vyřešit. No a fotbalová Sparta po nepovedeném vstupu do probíhající sezóny zasahuje do realizačního týmu. Na Letné končí vedoucí fyzické přípravy Jan Kohl a specialista na standardní situace Jack Wilson. Trenér Priske ve funkci pokračuje. O doplnění jeho týmu budou letenští informovat později.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude zatažená oblačnost, počátku výjimečný polojasno, výjimečný déšť. Nejvyšší denní teploty 17 až 25 stupňů.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
11: Na silnici 69 v obci Jesená, okres Zlín, je nehoda 3 osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
1: Tak rockeři, jsme v poslední hodince rockovýho vorazu s Danem. Já tady koukám na muzeum v Praze a už krásně leje, takže léto je za náma a už nás čeká podzim. Prej dneska byla tropická noc, těžko říct. Já jsem měl zavřený okna a puštěnou konečně tu klimatizaci, kterou oni už dodělali. Takže já jsem byl spokojený, krásně jsem se vyspal. Ráno mi teda byla trošku zima, ale rozhodně vám to doporučuji. Líp se vám bude doma spát. A my začneme tu poslední hodinku stylově a já vám pustím Joan Osborne, Linkin Park, Ozzy Osborne, anebo Rybičky 48, Nebeská brána.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Pro všechny majitele absolutního sluchu si můžete momentálně vychutnat tu nejlepší muziku na české hudební scéně. Něco od nás.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

0: Joan Osborne, One of Us. 31 let stará záležitost z roku 95. Nesmrtelná. Ta se hodí úplně do tohle škredího počasí. A já, jak jsem říkal dneska, tak mám pro vás lístky na poslední zastávku na Rockiny do Olomouce. A jak je dostanete, mrkněte na socky Rock Radio Stage, dejte sledování, tam je příspěvek o tomhletom. Klikně napište tam, koho byste vzali, proč byste ho vzali. A my dneska ve tři vybereme dva z vás, tedy dostanou dva lístky a pojedou se pojít na tohletu poslední zastávku. Takže mrkněte na to, napište si o ty lístky, ať nesejíte o víkendu doma a užijete si poslední tuhletu venkovní akci Rockinu, protože pak vás čekají až zase skoro za rok. A já vám pustím poslední 40-minutovce necelé, ještě nějakou hudbu a pustím Nightwish, Nový Škvor na hraně, anebo Kiss Forever. A předtím ještě motokeci Marcela Herbolta.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Tlačíš?
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Atención, señoras y señores!
11: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
12: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25.

0: Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Motokeci Marcela Herbolta.
7: Znáte obec Bulhary? Ta se nachází na jednom z nejkrásnějších míst u nás, na pomezí Valticko-Lednického areálu a Pálavy na břehu Dyje. Je to z ní jen kousek na Nové Mlýny, prostě jedno z nejlepších míst, kde trávit letní dovolenou. A teď si představte, že by tahle krásná dědina během 10 let zmizela z mapy, že by každý rok zemřela desetina z jejich 720 obyvatel. Hrozná představa, že? A přesto motorkářsky netak vzdálená. 720 motorkářů totiž zahynulo na tuzemských silnicích za posledních 10 let, tedy celé mnou zmíněné Bulhary. Tak praví statistika a data policie České republiky. Když se to řekne takhle sečtené, působí tahle statistika přímo hrůzostrašně. Nejčastější příčina dopravních nehod motocyklistů je stále stejná. Nepřiměřená rychlost, která stojí za téměř 300 fatálních nehod. A stejná je v tomto případě i ta nejohroženější skupina. Jsou to řidiči do 25 let. Svou roli v tom hraje i nevyježděnost, protože hned druhou nejčastější příčinou smrtelných nehod, za kterými stojí motorkáři, je nezvládnutí motocyklu. Ale hned druhou nejohroženější skupinou jsou jezdci mezi 35 a 44 lety. Tady je zase dost častý sebeklám, že už umím úplně všechno. Další statistiky najdete na webu novinky.cz, ze kterého jsem čerpal, ale věřte tomu, není to moc fajn čtení. Jenže je nutné. Suma sumárum, až budete příště výjíždět, myslete na ty Bulhary.
6: Rock Radio. Motokeci.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: A dohráli Nightwish a už tady vítám kluky. Čau kluci.
1: Nazdar.
0: My jsme se neviděli pár dní, jasně nebyl samozřejmě.
2: Je to tak?
3: My jsme
2: to
3: tady
2: tak?
3: Každý z nás nějak nebyli teďka. No.
1: Hele, teďka se to tak jako střídalo divně, ale konečně plná palba dneska.
3: Jo, je to tady.
0: Dneska jste přišli společně.
1: Přesně no, tak, my jsme to trénovali, víš.
3: Jo, právě, aby jsme byli tak jako společně, viď, na čas.
1: A budeme dokonce i společně odcházet.
3: Ano, ano, rozhodně.
0: Já teda kluci odjedu dřív, jestli můžu, nebude to vadit.
3: Ale tak jo, no.
1: Tak když jako, jinak nedáš teda.
3: Dobře, no, tak to nacvičíme příště.
0: Tak jo, tak já na vás příště počkám tady.
1: Ok.
0: Já ještě než se s váma rozloučím, že máme poslední 20 minut rokový obrazu, tak vám nechám zahrát Guano Apes, Bon Jovi, Sabaton, anebo Divo Cable, Plakala. Tohle byl rokový obraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
4: Tři sestry Open Air Tour 2026. Konopiště 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
5: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Vraňany nabízejí.
13: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
12: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
17: A vemte sebou i děti.
18: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
16: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
19: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
15: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
12: Yes,
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Do voleb zbývá přesně měsíc. Předvolební kampaně tak vstupují do rozhodující fáze. Co by mohlo na poslední chvíli změnit názor voliče, říká politolog Jan Kubáček.
10: Čím dál více se nám ukazuje, že se posiluje kampaň podaných rukou. To znamená, že kandidát, pokud chce oslovit velkou část váhajících voličů, musí za nimi vyrazit. Musí popularizovat program, musí se prezentovat v terénu, musí se s lidmi setkávat, musí vysvětlovat tu svou osobní a být velmi konkrétní, protože papír bohužel snese všechno.
9: Já ještě doplním, že v pátek 9. a v sobotu 10. října proběhnou volby do zastupitelstev měst a obcí a taky první kolo voleb do Senátu. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše. Na jednání se má řešit koordinace zahraniční politiky, zejména účast hlavy státu na valném shromáždění OSN, které se v New Yorku koná za 2 týdny. Českou delegaci povede Pavel, vedle něj se do Spojených států chystá i ministr zahraničí Petr Macinka. Na severu Slovenska včera zaútočil medvěd na člověka. Zraněná osoba skončila v nemocnici. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým FATRA. Na místě byly umístěny fotopasti a výstražné tabule upozorňující na výskyt medvěda hnědého. Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po 4,5hodinové bitvě prohrál s Američanem Benem Sheltonem 2-3 na sety. Alcaraz se v New Yorku představil po 4měsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Dneska máme déšť, konečně už celou republiku zalejvá déšť, akorát Morava vypadá, že se ho možná nedočká. V Čechách teda rozhodně pršet bude po celé odpoledne a taky po celou noc. Co se týká teplo, tak máme venku momentálně kolem 25 stupňů a v noci nám to padne asi na 17. Zítra už by ale pršet nemělo, ale rozhodně bude zataženo až polojasno po celé České republice a teploty kolem 19 stupňů.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Brně na ulici Poříčí u křižovatky s Vídeňskou havarovalo osobní auto s dodávkou, tak si tam dejte pozor. Dva osobáky se srazily na silnici 385 u Brna, je to mezi Kuřimí a Hradčanama, je to u odbočky na Čebín, tak si dejte pozor. Další osobák s dodávkou se srazily na Černovický na výjezdu z Chomutova ve směru na Karlovy Vary, i tam dávejte pozor. A na D1 pozor, jsou tam plechy na vozovce, je to na kilometru 260 ve směru na Polsko.
12: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
11: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne je konečně v celém svým plným obsazení. Petr i Kuba jsme za mikrofonem.
13: Dnešní vysílání chceme věnovat všem zahrádkářům, který konečně ano. Díky tomu, že prší, nemusí zalejvat a už se určitě těší na svoji podzimní sklizeň. Myslím si, že teď se budou tak nějak brzo sklízet jabka, ne? Tak víte, podzimní.
11: Budou, ale nevím teda, jak ta sklizeň bude velká, protože třeba nám na chalupě skoro všechno chcíplo. Borůvky jsme neměli vůbec žádný.
13: To je strašný, hele, takovej ten konečně rok, kdy nebyl zase nějaký velký mráz na jaře, jo. Že jo, to jak vždycky začne velký vedro, pak se to všechno s mrazem spálí a pak je to, no a teď vlastně zase sucho, prostě zahrádkáři nikdy nebudou vlastně úplně
11: příjemno. Ale máme aspoň jednu jistotu, ano. A to je to, že tady na Rock Radio pojedou vždycky samý rokový pecky jedna za druhou, tak se na to pojďme rovnou pustit, čekají nás Aerosmith, taky Iron Man Miss a Thing, další na sklizni jsou Europe, anebo Traktoři to přijedou s jejich láskou žroutama.
13: Dobrou chuť.
8: Rock Radio.
14: Tma, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Z repráků Roger uspává mě svou.
15: Tam v Dublinu

0: Rasmus.
1: Já to řeknu klidně, neboj se nic, jak jsme tady teďka byli zvyklí vysílat každý sám, tak najednou jsme tady ve dvou, skáčeme si do řeči. Každopádně 15 hodin 19 minut a Rasmus dohráli teď na Rock Rádiu a my jsme si zrovna tak říkali s Péťou, odkud nás asi tak lidi dneska poslouchají, co myslíš?
0: No hele, ono totiž, já jsem se včera ptal lidí na to samý a psali mi lidi, že poslouchají z Toskánska, z Německa, poslouchali ze Španělska taky a někdo dokonce poslouchal z Islandu. Včera.
1: To je super.
0: Vím, jako jo, opravdu prostě úžasný místa, odkud lidi poslouchali. Ale teď by nás spíš zajímalo, že možná než odkud lidi poslouchají, ale co zrovna dělají.
1: No jasně, jestli třeba, já nevím, vaříte už večeři, nebo jestli ještě sedíte v práci a pozor, mě teda zajímá, já jako nevím, jo, jestli je to úplně vhodný se takhle zeptat, ale přiznejte se, kolik z vás právě teď sedí na záchodě.
0: Já si myslím, že se rozhodně nikdo najde. Takže klidně nám to na Facebook napište do zpráv. Nemusíte jako, no to takhle, prostě nám to tam napište a pak se o tom můžeme pokecat.
1: No a my vás jako neprozradíme, nebudeme říkat, tady prostě Pepík vyskočil prostě z Benešova, teďka právě sedí na záchodě a už mu to 5 minut nejde, tak prostě zkusíme, jestli mu to náhodou nepůjde dál. A tak Pepíku zatláč. A...
0: Hele, ať se vám to píše všechno líp, anebo ať se vám to dělá teda líp, tak vám pošleme další muziku. Čekáme vás Paru Wolf, taky Kerni, anebo Sex Pistols, tak si užijte, ne?
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
7: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
8: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
12: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Simple Plan a jejich Untitled právě teďka v 15:39 dohrává na Rock Rádiu. No a my jsme se vás před chvilkou ptali, abyste nám napsali buď co zrovna děláte, anebo odkud nás posloucháte.
1: No a tak nám přišlo hned několik zpráv od vás. Takhle, takový jako malý téma, který nás hodně zajímalo, jestli někdo z vás sedí zrovna na záchodě. To nám nikdo nenapsal, což ale neznamená, že se to neděje. To prostě jenom, že jste se nepřiznali, tak za to se nemusíte stydět, to je normální, jako všichni to dělají. Každopádně psali hned několik lidí, kteří někde sedějí. Vašek třeba sedí v bagru a čeká, až přivezou štěrk.
0: Hezky, no, hezky, tak jako tomu docela zpříjemňujeme to čekání, doufám.
1: No, já doufám, ježišmarja, no. Balu, tak ten sedí v odtahovce, ale on řídí tu odtahovku, takže
0: jo,
1: ne, že by mu někdo odvez auto a on teďka jako v tom autě sedí, ale on je ten, co právě tu odtahovku řídí.
0: Tak jestli by se mu neměli říct, jaký máme auta, aby nás nikdy neodtáhl.
1: Hele, tak je, u mě je to jednoduchý, já nemám žádný. Každopádně, Balu, je dobrý držet si tě jako na svý straně, abys byl náš kámoš, když naše auto někdy bude mít problém, tak abys náhodou nám ho třeba neodtáhnul, když by se nemělo. Každopádně stojí v koloně v Praze, tak doufáme, že i jemu zpříjemňujeme teďka cestu. No a radím, tak ten sedí ne ani v odtahovce, ani v bagru a dokonce ani v práci, ten sedí v bazénu, prosím tě.
0: Ježíš, v tom dešti.
1: No, ono tam dešti. Právě v Otrokovicích vůbec neprší, jo, tam je krásně, to jak si právě říkal v počasí, že na Moravě neprší, tak to je právě příjemný, to je někde u Zlína, myslím.
0: Ty brďo, tak tiše závidíme teda, závidíme.
1: To skvělý, zasloužený volno, no hele, tak uvidíme, kde se budeme za chvíli válet a sedět my. Každopádně teď už nás čeká Mr. Big, taky POD a Černí anděle od Lucie.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Konec sezóny ve Víravě. Škvor, Trautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol 12. září. Škvor, Trautenberg, Krucifisk, Doga, Proteus a Metanol. Sobota 12. září od 13 hodin. Letní parket Vírava.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkehol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Přijďte 12. až 13. června nebo 26. až 27. června do Auto Jeremiášova před galerií Butovice.
4: Tak tohle nevyvětrám.
5: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
8: Ventilatory.cz.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
14: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. V Praze dnes slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Je určené pro komplexní péči o pacienty se zhoubnými nádory. Nachází se v areálu fakultní nemocnice Motol a Homolka. Hlavní smysl centra shrnuje ředitel nemocnice Petr Polouček.
15: To základní ambicí je víceméně zjednodušit a zrychlit průchod pacienta tím systémem vlastně od prvopočátku, řekněme, podezření na nádorové onemocnění přes diagnostiku až adekvátní léčbu.
14: Pracoviště centra se pro pacienty otevírala zhruba od půlky srpna a některá začnou fungovat ještě v říjnu. V Krkonoších se častěji objevuje teplomilná kudlanka nábožná. Patří mezi živočišné druhy, které v nejvyšších českých horách dříve nežily. Správci Národního parku vyzývají návštěvníky, aby výskyt hmyzu hlásili. První pozorování kudlanky ve volné přírodě Krkonoš evidují ochranáři z roku 2019. Její rozšíření podle nich souvisí se změnou klimatu. Evropská komise navrhla akt o dostupném bydlení. Jeho cílem je pomoci členským státům EU a městům řešit dostupnost a nabídku bydlení v oblastech, které čelí největšímu tlaku. Návrh mimo jiné stanovuje podmínky, za kterých mohou úřady omezit krátkodobé turistické pronájmy, jako je Airbnb a další. Dvě dohrávky dnes uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec má zhruba za hodinu přivítat Ostravu a v 7 večer má výkop utkání Hradec Králové Plzeň. Zápasy se měly původně hrát 23. srpna, domácí týmy si je ale nechali odložit a to kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
16: Rock Radio. Počasí.
17: Zhruba od Budějic až k Liberci se táhne takový dlouhý pruh mraku a právě od jeho západu to bude dál postupovat, takže celý Čechy jsou dneska v podstatě zasažený nějakýma srážkama anebo přímo deštěm a samozřejmě oblačností. Moravě se to za stolik netýká, i když je možný, že na jižní Moravě se ještě během dneška objeví nějaký bouřky. Na Moravě celkově je úplně jiný podnebí, to vlastně vypadá dneska. Tam je kolem 30 stupňů, dokonce na Zlínsku až 31, proto se taky posluchači můžou válet v bazénu. Jo, v Čechách už je to horší, na Karlovarsku, tak tam je třeba 19 stupňů. Přes noc to klesne průměrně asi na těch 17 a zítra tak to bude chladno, relativně chladno zhruba po celé republice, někdy mezi 18 až 21 stupni, ale za to nebude pršet, dokonce by mohlo na severu Čech vysvětnout i slunce.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
18: Dejte si pozor na silnici 13 za kruhovým objezdem s Hejnickou. Přímo za Mnížkem tam totiž osobák narazil do betonové zítky. Můžete tam teda počítat se zdržením. Kde se taky určitě zdržíte, tak je silnice 11 přímo před vjezdem do Hradce. Jsou tam v sobě dva osobáky a jsou tam docela už taky dost velký kolony. Je ta nehoda totiž bohužel se zraněním. Jestli se budete chtít napojit z Aviatický na D7 v Praze, tak si počítejte taky s nějakým zdržením, jsou tam v sobě dva osobáky. A nakonec ještě tady mám jednu nehodu z ulice Mariánsko-Horská v Ostravě. Tam je v sobě nákladák s osobákem a dost silný provoz.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
1: Rokový odpoledne je tady s váma, Kuba i Petr jsou za mikrofonama, máme 16 hodin a 5 minut k tomu a za normálních okolností bychom v tuhletu chvíli vyhlašovali, že se rozdávají lístky tenhle týden, ale bohužel nic takového se neděje.
2: Jsme si ty lístky učili prostě nechat pro sebe, no.
1: No a prostě. Půjdeme s 10 kámošema a půjdeme na koncert, jako, hele, jako, my jsme vám to nechtěli říkat, budou tady Linkin Park vlastně.
2: A budou právě tady, jakoby v prostorách Rock Rády a budou hrát tady pro nás ve studiu.
1: No, a ono se sem právě víc lidí než 10 nevejde, takže prostě ty lístky, jako, věřte tomu, že hele, takhle, ani ne 10 kamarádů, my jsme prostě říkali, že prodáme každej za asi 25 tisíc, takže
2: jo, a tak.
1: Maximálně, že byste vy chtěli nabídnout víc, to nám klidně jako pošlete vaše nabídky, my klidně jsme ochotní jako nějakým způsobem se domluvit, hele, jsme lidi.
2: Takže klidně nám to můžete napsat a my jsme lidi. Každopádně jedeme dál, čeká nás další muzika, budou Twisted Sister, taky Brian May, Disturbed a jejich Prayer, nebo Billy Idol z jeho Rebel Yell. Máme už 16 hodin 6 minut, musíme už makat trošičku,
1: jedeme.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock, magický rok 84, kdy vznikaly samý skvělý hudební věci.
1: Jo, tak, ano,
0: no jako třeba Purple Rain od Prince, no, jasně, to je no, prostě jasně. Úplně nejlepší deska všech dob za mě. 16 hodin 21 minut a když už jsme u Prince a obdivovatelů Prince, no tak dneska ráno, tady byl jeden z největších obdivovatelů Prince, který znám, ale nebyl tady kvůli tomu, byl tady Vojta Bureš právě proto, že je to frontman a kytarista kapely Dr. Victor.
1: Kapela Dr. Victor už je tady v českých kruzích docela dost známá, hlavně samozřejmě kvůli tomu, že hráli před AC/DC, když tady měli AC/DC koncert, ale taky kvůli tomu, že třeba Vojta Bureš nahrával teďka svoje druhý album v Abbey Road, který, jestli se nepletu, nahrával úplně sám.
0: No jasně.
1: Všechny ty nástroje, co tam jsou, všechny zpěvy, celý to udělal úplně sám a dokonce právě to, proč mluvil Kuba o Princovi, tak je to, že Vojta bude mít teďka koncert v Lucerně, kde bude na basu právě hrát basačka od Prince.
0: Ida Nielsen, to je vlastně norská basačka, která hrála v té Princově poslední kapele, kde byly samý ženský, tak ta právě to s ním bude dělat. Mimochodem 18. září opravdu, jestli můžete, tak do Lucerna Music Baru určitě běžte, protože hele, jasně, ono se říká, že prostě Dr. Victor hráli před AC/DC, ale to není to jediný, co je na nich zajímavý.
1: No,
0: já jsem je třeba viděl loni na Hradech, hráli úplně skvěle. A sice dostali teda takový odpolední čas, kdy ještě nebylo to plný před nima nějakých fanatiků, ale právě to, co dokázali udělat s tím odpoledním davem, tak to je opravdu neskutečný. Ta ryzí muzikálnost, ta hudba, ty prostě kytarový sola. On to prostě všechno hraje na jeden lehce zkreslený efekt a prostě tu svoji Gibsonku rozezní tak úplně perfektně, že nepotřebuje žádný světla, efekty, nic a prostě ta hudba z toho stříká neskutečně.
1: Je to tak, já jsem byl právě na posledním koncertě jeho Lucerna Music Baru a bylo to neskutečně. Úplně jsem si přišel, když poslouchám starý rock, prostě
0: jo,
1: víš
0: jo,
1: co.
0: Přesně.
1: Fakt jako
0: vy, kdo máte rádi AC/DC, Led Zeppelin, tohle to všechno určitě vyražte a hlavně si poslechněte ten rozhovor na podcastových aplikacích a taky na naší stránce rockoviradio.cz v sekci podcasty.
1: Teďka už nás ale tady čeká další muzika. Budou Stouni, taky Nickelback a nebo Dimitri. Pojďte si je užít.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Kapr, kapr, husa, husa.
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Krůta, krůta, tchos.
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
13: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
14: Izomat stavebniny.
15: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
16: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
17: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
18: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků. Ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků na

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Stouni a jejich pecka In The Star stany z toho roku právě teďka dojela na Rock Rádiu a my tady ve studiu nejsme sami, nám se sem dovolal náš posluchač Dave. Nazdar, Dave.
1: Nazdar, chlapi.
0: Hele, jako čau, ale prosím tě, co chceš?
1: Já jsem myslel, že nějaký lísky se rozdávají.
0: No ale prosím tě, my dneska jako žádný lísky nerozdáváme, my tady dneska nic nemáme, bohužel.
1: Aha, proto bylo možná tak jednoduchý se dovolat.
0: No, proto ty linky byly otevřený taky, že jo.
2: A tak když už tě tady máme, tak já nevím, jak se máš.
1: Já se mám skvěle, co vy?
0: Hele, tak dobrý, že se nemáme žádný disky, co bychom ti dali, ale i tak to docela jde. Hele, tak prozrať nám aspoň, byl jsi na nějakém koncertě teďka aspoň v poslední době?
1: No tak když jsme u toho, tak v poslední době, tak asi Hrady teď, co byly vlastně přes celý léto, tak jsem byl na jedněch a Landa tam jako zandal skvělý výkony a samozřejmě všichni ostatní Brixton tam byli. Miraj mě i překvapili jako hudby, tak naživo jsou jako peckový, musím říct.
2: Okay. Já to teda musím říct taky, já jsem byl na Hradech v natočníku hned někdy na začátku července a já jsem si schválně říkal, nebo jak jsem tam viděl všechny ty kapely, tak jsem to počítal, že skoro žádná kapela neměla moc kytarový sól a nejvíc kytarových sól měli Miraj.
1: Překvapivě.
0: třeba se snažili zakrýt ten zpěv možná. No uvidíme, každopádně Dave, hele, zkus to třeba příští týden, možná tady nějaký lísky zase budeme mít, tady ten týden bohužel nic nemáme.
1: Tak vás to dovolám.
2: Jo, děkujeme, že ses ozval, hele, ať se daří, měj se krásně, Dave, čau.
1: Mějte se krásně, chlapi.
0: Čau.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Vše pro bagr, CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr, CZ.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
17: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
19: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
18: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
20: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
21: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
22: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
23: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
6: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli loňskému tragickému požáru restaurace v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár v restauraci u Kojota loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Zemřelo 7 lidí a 10 se zranilo. Obviněným může v případě odsouzení hrozit až 10 let za mřížemi. Policie vyzývá uživatele školního systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Reaguje tak na situaci ze včerejška, kdy neznámý pachatel zřejmě prolomil účet studenta a jeho jménem poslal do jedné pražské školy výhružnou zprávu. Jedná se už o druhý obdobný případ, který v současnosti kriminalisté řeší. V Ostravě vzniklo nové vědecko-výzkumné centrum LERCO. Funguje při Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Má vytvořit podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu i příliv zahraničních odborníků. Projekt má dvě části. Ty přiblíží jeho hlavní řešitel Roman Hájek.
11: Jedna část je přírodovědecká, vývoj nových molekul, matematické modelování a takové fajnovosti. Ta druhá je zaměřená na onkologii a krevní nádory a zase zaměřená na vývoj nových molekul, vývoj moderní terapie, na různé další související vědecko-výzkumné projekty.
10: Náklady na vznik budovy a její vybavení překročily 1 000 000 000 korun. Tenistka Kateřina Siňaková má před sebou semifinále 4 hry na US Open. Spolu s Američankou Taylor Townsendovou vyzve belgicko-ruskou dvojici Elise Mertensová, Diana Schneiderová. Zápas by měl začít zhruba za 5 hodin. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Jak tak koukám na momentální přehánky, tak se nám to žene ze západu na východ a vypadá to, že i na Moravě dneska večer pár kapek padne. Momentálně se to tam žene, Brno to zasáhne asi tak za hodinku. Co se týče teplo, tak máme momentálně venku kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 17. Zítra budeme mít polojasno po celé České republice a teploty kolem 19 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Tři auta v sobě ve Friedlandu nad Ostravicí. Na Komenského ulici nedaleko křižovatky s ulicí Míru se to stalo, tak tam dejte pozor. V Praze, tak tam je komplikací hned několik a nejenom v dopravě teda, ale tentokrát u mostu barikádníků, jak se najíždí na výpadovku z Prahy ve směru na Kobylisi, tak tam se právě srazily dva osobáky a kvůli tomu vzniká kolona, tak možná radši zkuste zvolit jiný nájezd na tu výpadovku. Zůstáváme v Praze, ulice na Florenci u Masarykova nádraží, tak tam se taky srazily dva osobáky, znáte tu ulici, je poměrně úzká, takže bejt váma tam teď nejezdím. No a hromadná nehoda se stala mezi Benešovem a obcí Mrač. Tam jsou čtyři auta v sobě přímo na té silnici, která je mezi těmito dvěma obcemi. Průjezd je v tuhle chvíli velmi komplikovaný.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
14: Rock Radio. Rokový odpoledne.
12: 17 hodin a 5 minut k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a samozřejmě máme tady svátek o páté. Dneska slaví totiž všechny Daniely.
15: Daniela je krásný jméno, velmi běžný bych vlastně řekl, nebo takový oblíbený, abych pravdu řekl. Mám vlastně hned několik Daniel kolem sebe a co jsi to chtěl říct?
12: Jenom jsem chtěl poukázat na to, co budeme dneska hrát, no, víš, protože už jsem tak jako koukal, že už máme skoro 6 minut, takže by se mohlo už rovnou začít tady na Rock Radio něco dít a máme tam docela dost zajímavý playlist teďko.
15: No tak to máš samozřejmě pravdu, hele, tak Alice Cooper tady nedávno byl teďka vlastně, dva dny zpátky tady byl, že jo, s Johnny Deppem.
12: Je to tak a byla to docela dost jako velká jízda.
15: Viděl jsem z toho několik různých storíček, videí a takhle na sociálních sítích a vypadalo to super. Každopádně ten tady bude za chvilku, budou taky Within Temptation, Noci jsou zlý, potom svý ví Vitacit, ale teď už System of a Down a jejich Chop Suey.

0: Alice Cooper právě teďka dohrál na Rock Rádiu, mimo jiné pro všechny, co teďka byli na koncertě Hollywood Vampires, aby si taky připomněli, jak ten Alice vlastně zní třeba i z rádia. Každopádně máme tady jednu novinku, která se teďka blíží. On totiž bubeník z kapely Korn, který se jmenuje Ray Luzier, tak teďka nedávno prozradil, že už mají vlastně nahraný celý bicí pro novou desku Kornu.
1: Jo, nebylo to náhodou v tom podcastu nějaký?
0: Jak je takový to Drameo.
1: Drameo,
0: tam byl i Petr Čech, že ho tam něco bubnoval a takhle. Tak on tam ukazoval nějaký prostě buben speciální, co má a říkal, mimochodem na tohle jsme právě teďka dokončili celou desku. A teď pozor, jako nová deska Kornu je hrozně zajímavá, protože mimo jiné tam bude i tahle ta věc, kterou jmenuje se Reward the Scars, kterou můžou znát třeba hráči videoher ze hry Diablo 4. Každopádně doslechli jsme se, že těch písniček je připraveno asi 40 na to album.
1: Fakt,
0: normálně 40 skladeb. Nevím, jestli všechno nakonec na té nahrávce bude, ale minimálně mají prostě materiálu dost. A pozor, další ještě velmi zajímavá věc, co se týče zvuku. Oni se totiž rozhodli, že se s tím pěkně budou piplat. A nejenom, že opravdu věnují hodně času té přípravě, psaní a celkovým aranžím, ale oni to taky nahrávají celý analogově.
1: Normálně
0: na magnetofonový pás.
1: Ty brďo,
0: chápeš to v roce 2026, v době, kdy prostě tady bují AI hudba, no prostě jasně. Všichni si dělají Suno, covery všeho možného, ale prostě pak přijdou starý dobrý Korni a svoji, teď jestli se nepletu, pátou nahrávku, první od roku 22, prostě tady takhle budou dělat hezky analogově.
1: Hele, ale já se jim vlastně jako nedivím, protože Korni vždycky byli známí tím, že jejich zvuky byly dost jako originální, se dá říct. A prostě poznal si, jak mě začali hrát kytary, tak už si poznal, že to budou Korni, a když se potom pozval Jonathan Davis, tak už si úplně věděl, že to jsou Korni, no samozřejmě. Jasně. Ale takže chápu, že oni prostě potřebují fakt ten analogový jako dotyk toho.
0: Přesně
1: prostě,
0: tak, no. A my všichni taky samozřejmě potřebujeme. Každý potřebuje dotyk, to si nebudeme jako nic nalhávat. Pojďme se teďka dotknout Panoptika, Biffy Clyro, anebo Iné kafe, vzpomínky na budoucnost.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Panoptico a Sancho Panza právě teďka dojeli na Rock Radio v 17 hodin 38 minut. Trochu jsme si tady říkali, jak tam prostě ten bubeník jeden mají kulomety na kopák.
1: To je, jako to je skvělý, jako to je opak Brambor, že jo? Se říká, že některý ty přechody, když hrajou bubeníci, tak to zní, jak když brambory padají po schodech do sklepa. Ale tohle to bylo normálně přesný, skvělý.
0: Přesný fakt, jako hodně, hodně ceníme na to, kolik mu je tomu bubeníkovi hraje teda fakt neskutečně. Ty
1: kolik mu je? 76, ne teďka?
0: No přesně, akorát asi tak o 60 míň.
1: No takhle, počkej, oni mají takhle mladýho bubeníka?
0: On je mu asi 23 nebo tak nějak, prostě, on je to strašně, strašně mladý kluk. Každopádně hraje prostě naprosto neskutečně. A my už pojedeme dál, nebo takhle, my už tady budeme končit, ale Rock Radio pojede dál, protože vás čeká Rok na přání.
1: Můžete samozřejmě psát na Facebooku, na mailu, taky můžete zavolat na 725-844-424 a to po 18. hodině, protože nás tady za chviličku vystřídá Jirka Vajgis alias Kapitán a následující dvě hodiny jsou na jeho povel, ale ve vaší režii.
0: Takže jak by řekl on, volejte, pište. A my se s vámi uslyšíme samozřejmě asi zítra od 3. Teďka nás čekají ještě Brian Adams, Gamma Ray anebo Judas Priest. Mějte se fajn. Čus!
2: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Konopiště, 11.9. Amfiteátr. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
3: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Rock Opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock Opera CZ.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovíradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 11. září vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru Valečov kapely Trautenberg a Alkohol. Ten samej den rozjedou svou energickou show v amfiteátru Konopiště Tři sestry. A teď už tipy na sobotu 12. V Kamíku nad Vltavou proběhne vrškamícká pivosláva, kde vás čeká rocková hudba, pivo, skvělý jídlo a zábava pro celou rodinu. A to všechno s výhledem na zříceninu středověkýho hradu Vrškamík. Ve Vraňanech se bude konat Kýpa Fest, který láká na kapely Alžběta, Pumpkins, Roxor a Motorband. A poslední akcí, na kterou vás pozvem, je Rock Metal Crossover in Action, který si užijete v pražský stodole Kobylisi s Down with the Clown, Dr. Triceratops a Trilobit Rock. Tolik je to pár tipů ode mě. Přeju vám hezký den a už brzy tady na Rock Rádiu opět naslyšenou. Zdraví vás Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Smart Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
4: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
5: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Přesně měsíc zbývá do voleb. V pátek 9. a v sobotu 10. října se koná první kolo voleb do třetiny Senátu a proběhnou i komunální volby do zastupitelstev obcí. Komunálky se od ostatních typů voleb liší hlavně způsobem hlasování. Volič totiž nevybírá jen jednu kandidující stranu nebo koalici, ale může hlasovat i pro jednotlivé kandidáty napříč stranami. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály, kterého by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem schůzky bude koordinace zahraniční politiky. Nebezpečný nález na Šumavě čeká likvidace. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku průzkum odhalil 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované zeminy. Jak moc je to nebezpečné, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
2: Průzkum z letošního roku potvrdil rozsáhlou kontaminaci půdy a závažná rizika pro zdraví lidí i životní prostředí. Chemické látky jsou karcinogenní, mohou poškodit reprodukční, vývojový, hormonální a imunitní systém. Některé z nalezených látek představují také významné riziko pro kvalitu podzemní vody.
1: Do zahájení sanace bude prostor střežit policie. Samotné odstraňování ekologické zátěže potrvá až do roku 2028. Znojemské historické vinobraní omezí dopravu ve Znojmě. Akce sebou nese uzavírky a zákazy parkování. Třídenní vinobraní sice začíná až v pátek, do centra města se ale začne dopravní omezení promítat už zítra od 7 ráno. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: A my ti za ty zprávy děkujeme, Dominiku, a pojďme se podívat, jak bude zítra. Tak ve čtvrtek by mělo být oblačno, polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů a v tisíci metrech na horách okolo 13 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak začneme naší největší tepnou D1 a 112 km na trase Praha polsko-státní hranice. Je porouchaný auto, očekávejte zdržení, auto tvoří překážku v provozu. No a je to v odbočovacím jízdním pruhu, tak pozor na to, to může být nebezpečné. D11 a 33. km trasa Jaroměř Praha, tam je porouchaný auto, dokonce uzavřená vozovka kvůli tomu. No a v Kostelní ulici v Buchlovicích, okres Uherské Hradiště, je nehoda, probíhají tam záchranný vyprošťovací práce, takže záchranka, buďte opatrní. No, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock na vzání.
1: Ahoj, námořníci, máme skoro 5 minut po 18. hodině. Dneska je 9.9. a je samozřejmě středa. Máme tu středeční speciál pořadu Rock na přání, který je věnován hlavně zamilovaným a nebo lidem, kteří se na sebe zkrátka chtějí udělat aspoň při středě čas a chtějí se naladit krásně na večer. Tak těm všem je věnován tento pořad jako vždy středeční speciál. Přátelé, můžete všichni do něj volat 7258444424, komu že to voláte, no samozřejmě vašemu kapitánovi na vlnách slušný rokový muziky Jirkovi Vajízovi, no a taky můžete psát do Messengera či do mailu. Tak se do toho pusťte, my si dáme úvodem Green Day a Boulevard of Broken Dreams a během týhle 4 a 1/4 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!
0: Rock Radio.

0: Tak jo, Boulevard Broken Dreams za náma a jako první tady vlaštovka se mi dovolal Jirka Němec, Český Lípej, který bych chtěl pro mě a pro všichni lidi, kteří byli na skvělém Daros Festu o víkendu. Jo, ještě jednou zdravím, byla to fakt paráda, ještě teď jsem toho plnej. Tak bych chtěl zahrát od Komunálu pecku pro tebe. No tak, to je pro tebe i pro tebe.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Jo, tak to byl Dracula od Roba Zombieho a my pojedeme dál v našem středečním speciálu Roku na přání. Psala mi Markéta Malá, dobrý den, dnes jsem v práci naposledy s dívčím příjmením, mohla bych poprosit o nějakou písničku od Five Finger Death Punch, děkuji. No tak to musíš taky oslavit a zrovna ve středu, viď? To se to krásně takhle somotalo, tak je to krásné a já doufám, že nebudeš mít v práci žádný trable a ty si poslechni jenom od Five Finger Death Punch.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů s kladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Ostravě Dubině za 2 miliony 890 tisíc korun, rodinný dům v Blšanech u Loun za 7 miliony 790 tisíc, rodinný dům v Pacově na Pelhřimovsku za 3 miliony 790 tisíc, byt 1 KK na Pražském Chodově za 4 miliony 390 tisíc a byt 3 plus 1 v Pelhřimově za 3 miliony 790 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětirájetour.cz.
13: Bude vejdán.
14: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
15: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Tak tady nám doskřípávají Guns N' Roses a November Rain. Já nevím teda, jak vás, ale mě cestou do práce takový deštíček docela schladil. No a teď půjdeme hrát zase někam na grill, čo? Roman Ben psal, ahoj kamaráde, vesele, pokračujeme v práci, grill je nejlevnější večeře. Pozdrav prosím Vlčáky z Jihlavy a dnes vede Pindia. Dobře, jak myslíte? Výběr nechám prosím na tobě, děkuji. No tak včera už se to smažilo a peklo a dneska budete mít určitě umaštěný tváře. Jinak volejte si a pište si, místečka tu ještě držím.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl ho!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: domácí webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
3: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
4: Vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr CZ.
6: Vraňany nabízejí
7: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
15: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: to the show.
1: Jasně, vítejte na show, přátelé, proč ne? Tak to byly počpáraní biznesmeni Kysáci a jejich Psycho Circus a my si dáme teďka Dana Landu, o kterého si volala už před nějakou chvilkou Míša z Kostelán, která by chtěla mě, sestře Martince, taky mamince Marii, všem fanouškům Dana Landy a celým Kostelanům a strýcovi Innocencovi, a tí už Hergot zavolá zahrát píseň Urus. Já jsem přemýšlel vlastně, co to je, protože já jsem si donedávna myslel, že to je snad Ursus, jsem to tak jenom přehlíd, a Ursus je samozřejmě latinský medvěd, ale Urus to je úplně něco jiného, to je druhá runa, myslím, starého germánského písma Futrak, nebo jo, Futark, tak se to jmenuje, Futark, no, a je to jako, její jméno znamená Pratur, nebo divoký tur. Tak jo, tak hele, ať je v nás síla jako tur, pustíme si Urus pro všechny, co si to přála Míša, tady i pro mě. Tak děkuji za tu sílu.
2: Rok na přání. Rock Radio.

Vyrovnám starou bránu, povolám síly země, zaženu žhavou jiskru, ať ohně plamou ve mně. Otvírám dávnou knihu, maluju mocné čáry, natáhnu dlaně k nebi, poděkuji za ty dary. Probouzím oheň písní bojovníků, ať mě doprovází duše dávných válečníků. Probouzím oheň, co má exhalovat.

No vidíte tady čaroděj Danlanda v písni Urus probouzel oheň a vy probuďte svý mozkový buňky a zkuste mi napsat, máte na to zhruba necelých 7 minut, co byste rádi chtěli slyšet jako dnešní časové znamení, tedy jazyk a situaci, v které byste ho chtěli načapat. Já vám za to zahraju VIP PC na přání po hodině 7, jako vždycky slibuju.

0: Tak tohle byly Fouzi, I Still Burn, stále hořím, přátelé, a já hořím zvědavostí, co si zahrajeme za chvilku. No, úplně vás nepřekvapím, budou to Sabaton. Napsal si tady mailem Carlos Hurták. Zdar kapitáne, pusť mi tam prosím tě The Last Battle od Sabatonu, nebo cokoliv od nich. Sabaton jsem začal poslouchat nedávno a je to jedna z těch kapel, od které se mi líbí doslova skoro vše. Zároveň už máme školní výlet za polovinou, tak je čas mít trošku lepší náladu do rockového studia. Zdraví z Českých Budějovic, rocker Carlos. Jasně, zahrajem si Last Battle, do toho psal Petr Hoffman. Super, ahoj Jiřino, jedem se synem do Švédska, trochu rybařit a trochu cestovat na motorkách. Dej tam něco od Sabatonu, ať nám cesta uteče. Díky, Petr a David, se Zálesní Lhoty. Tak jo, Last Battle.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je 7 hodin a vy posloucháte vaše oblíbené Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
0: Tak přátelé, kolik je hodin, víte? A já k tomu přidám pár jako krásných citátů o sexu a nejvíc se mi líbily tady od Woodyho Allena, tak já dám takovou trojku, jo. Woody Allen, neznám otázku, ale sex je určitě její odpovědí. Potom, nezavrhuji masturbaci, je to jen sex s někým, koho miluju. A nebo je sex nemravný? Je. Dělá-li se pořádně. Tak to tvrdí Woody Allen, přátelé, my tvrdíme, že tu máme druhou půli našeho roku na přání. Hned odstartujeme s irskou partou U2, dáme si od nich pecku One a pak je to čistě na vás. Někoho z vás určitě vyberu, kdo se dovolá nebo napíše.

0: Tak jo, přátelé, to byly YouTube a One. Já jsem nakonec tady vybral ze všech těch přání, které se na mě vysypaly strašlivým způsobem, Marcelu Medovou, která napsala: nazdáre kapitáne, prosím tě o píseň Tears of the Dragon pro tebe, pro mě, pro mou dceru Rozárku a všechny rockery. Jedu pro překvapení Axelotla. Hele, Axelotl, to je takový ten vodní drák, poslala mi tady hned Marcela fotku. Já Axelotl bez božňu, teda to si mě trfila na srdce, takový ten úplně jako bíloprůhledný drak, který má okolo hlavy takový ty jako narůžovělý takový větve, nebo co to tam je. A jo, ale vy, jestli ho budete mít doma, tak to teda jako klobouk dolů, protože tady ten drak je docela, dráček je docela jako náročnej. Tak doufám, že se o něj budete dobře starat. Tak snad u nás se bude mít fajně a nebude ronit slzy, no to jsem právě teďka řekl. Já taky, Marcela píše, díky za minulé splnění přání, vyhráli jsme šipky. Jo, to byl ten tým Ješkovi oči. Jasně, tak to jsem rád, že jste to všecko naházeli, natrefili. Tak pro vašeho Axelotla, jmenuje se prej Bubla, tak dáme Bruce Dickinsona Tears of the Dragon, ale samozřejmě jenom akustickou verzi, aby jsme vašeho Bublu nevyplašili. Jdeme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Začínáme si krásně druhou půlí našeho pořadu Rok na přání na Rock Rádiu a jsem u toho já, nebojte se nic, váš kapitán na vlnách slušní rokový muziky Jirka Vajgis. Tak dali jsme Bring Me the Horizon a jejich Throne, krásná energická píseň. No a teď se půjdeme dát nějaký Halloweeny, aspoň tak o to stál Viktor Žižka, který mi napsal: Dobrý den, prosil bych zahrát písničku pro syna Adámka, který nastoupil do nové soukromé školy a moc se mu tam líbí. A to je důležitý, Viktor, že se mu tam líbí, to je krásná zpráva. Byla by to píseň od Halloween Forever and One. Hodně štěstí ve škole mu přeji Viktor a maminka Eva, děkujeme vám. Prosíme, tuhle píseň si přesně pro Adámka. Dáme, Adámku, buď dobrý a ať se ti tam líbí dál, to ti přeje Jirka Vajgis za celý Rock Rádio.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgisem.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. Rock opera zahájí novou sezónu velkolepou rockovou operou Troja. Už ve čtvrtek 10. září od 19 hodin. Oslavte s námi 20 let. Rock opera CZ.
10: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda.

0: lži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: vážené námořnictvo, s peckou Won't You Bad, ta se docela hodí takhle při středě, protože ta by se dala přeložit jako strašně tě chci, jo. Tak, jestli strašně chcete další muziku, tak se tady správně. Volal mi Tonda, který říkal, že jede zrovna na čekanou, tak ještě, aby to stih, tak bych chtěl něco zahrát pro svého kamaráda Vaška Nováka, který dneska slaví narozky. Tak, milý Vašku, hodně štěstí, zdraví, kopec srandy navrch, samozřejmě lovu zdár. A vím, že miluješ Tři sestry, tak jsem říkal, že bychom mohli vybrat něco zeleného. Jestli si myslíš, že si dáme zelenou, tak to ne, dáme si pěkně Krále Šumavy, to je inspirace. Tak ještě jednou, přátelé, lovu zdar a zelenou si dejte po lovu.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: máte správně polazíno na slušnou rockovou muziku. Frekvence je dobrá, posloucháte Rock Radio a váš oblíbený večerní pořad Rock na přání, konkrétně jeho druhou polovinu, samozřejmě s Jirkou Vajgizem. Už před nějakou dobou se mi dovolal Pepik, který by chtěl zahrát Rammsteiny a Deutschland, a bylo by to pro všechny řidiče, co jedou domů nebo co zrovna začínají šichtu. No zkrátka, ať všude v pohodě dojedou. Vždyť to říkám taky furt, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, v čemkoliv. Hlavně, prosím vás, doražte v pořádku. Rammstein, Deutschland, jawohl!
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vás.
1: Tlačíš?
0: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
6: Kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos!
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Doploužit, odsucnout, přátelé, tohle byl krásný ploužáček, vidíte, to je dobře. To byli taky Europáci a Kerry a 86. rok, to bylo ještě celkem všechno v pořádku, teda jak kde samozřejmě. Nicméně dáme si zase něco živějšího do skoku, vymyslela to Romana tady do našeho úplně skoro dá se říct semifinále pořadu Rok na přání, by vsadila Dimitri s Arakainem a Pecku Žít svůj sen. Byl by to pro mě a pro všechny, co vědí, co chtějí od života. Jo, tak to, tam se můžu taky počítat, já nějak vím. A všichni, co jste na tom stejně jako já a Romana, tak pro vás je tahle ta nádherná píseň Žít svůj sen.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

zdravotnictvo. Máme tu sice konec pořadu rok na přání, ale zakončíme ho dneska parádně. Já jsem opět otevřel mail a psala mi tady Šárka. Ahoj kapitáne, prosím o zahrání pro mě a manžela k dnešnímu výročí svatby 26 let. Nějakou bezva píseň od Kinga Diamonda. Děkuji moc, Šárka. Je krásné, že vaše výročí vychází na středu a doufám, že ho dneska bouřlivě oslavíte. Hlavně si nějak neubližte, přátelé, to je důležitý. No a co bychom si mohli dát? No tak já myslím, že i po těch 26 letech rádi slyšíte oba větu vítej doma, zlato. No tak si dáme pecku Welcome Home. No a s touhle písní se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem dvojitě plodný večer při středě a s těmi, co to přežijí, ten dnešní středeční večer, se budu těšit zase zítra u roku na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete a něco pro

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
7: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
8: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Znáte obec Bulhary? Ta se nachází na jednom z nejkrásnějších míst u nás, na pomezí Valticko-Lednického areálu a Pálavy na břehu Dyje. Je to z ní jen kousek na Nové Mlýny, prostě jedno z nejlepších míst, kde trávit letní dovolenou. A teď si představte, že by tahle krásná dědina během 10 let zmizela z mapy. Že by každý rok zemřela desetina z jejich 720 obyvatel. Hrozná představa, že? A přesto motorkářsky netak vzdálená. 720 motorkářů totiž zahynulo na tuzemských silnicích za posledních 10 let, tedy celé mnou zmíněné Bulhary. Tak praví statistika a data policie České republiky. Když se to řekne takhle sečtené, působí tahle statistika přímo hrůzostrašně. Nejčastější příčina dopravních nehod motocyklistů je stále stejná, nepřiměřená rychlost, která stojí za téměř 300 fatálních nehod. A stejná je v tomto případě i ta nejohroženější skupina. Jsou to řidiči do 25 let. Svou roli v tom hraje i nevyježděnost, protože hned druhou nejčastější příčinou smrtelných nehod, za kterými stojí motorkáři, je nezvládnutí motocyklu. Ale hned druhou nejohroženější skupinou jsou jezdci mezi 35 a 44 lety. Tady je zase dost častý sebeklam, že už umím úplně všechno. Další statistiky najdete na webu novinky.cz, ze kterého jsem čerpal, ale věřte tomu, není to moc fajn čtení. Jenže je nutné. Suma sumárum, až budete příště vyjíždět, myslete na ty Bulhary.
0: Rock Radio. Motokeci.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních.

dětky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v kraji.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: zase se nemohu bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

thoughts, emotions, and then our actions.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes.

Mrtvi na povrch se derou a sedají na plíce.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Voní vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi tam úplně zbeblý, ty holky!
2: Mámo, že ty půjdeš taky klečet? Teď si byla na mě moc ošklivá. To je na klečení.
0: Rock Rádio. Konec legrace.